0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

podcast. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Ти, které milujete. Radio Čas.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

čistě zapomenu vymluvat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na moje hruska.cz.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Nosím černý brýle.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. A pozornost mějte v Ostravě jihu na křižovatce ulice Horní. Havarovalo tady osobní auto. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Babí léto, čekají nás slunečné dny a teploty kolem 25 stupňů Celsia. Déšť se v nejbližších dnech nechystá, místy ale může počasí zpříjemnit čerstvý vítr. Lehce se ochladí až o víkendu, jinak má být dál jasno a příjemně.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku skončila proměna zanedbaného prostoru mezi ulicemi na Půstkách a na Blatnici. Vzniklo zde nové parkoviště i malý park. Jak nám řekla mluvčí města Jana Musálková Jakelová.
2: Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku. Nezapomněli jsme ani na výsadbu nové zeleně, také jemné osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici, které si mnozí povšimnou až nyní díky úpravě se skleněným víkem.
0: Chudobíně u Litovle má zámek nového majitele a čeká ho velká proměna. V areálu mají vzniknout byty, hotel, restaurace, wellness a dětské hřiště. Hlavní částí projektu má být také domov pro seniory zhruba pro 200 lidí. Proměna zámku má probíhat postupně v několika etapách.
1: Rádio Čas Sport.
0: A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Olomouc s Vítkovicemi. Utkání začne v 18 hodin na zimním stadionu.

0: Experimentálněte. Dobré ráno a ahoj.
1: Dobré ráno a ahoj.
0: Dobré ráno vám, ahoj Leni, Lenčelíšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: A pomalu startuje Dobré ráno Moravo ve zkráceném pracovním módu, přesně řečeno díky včerejšímu svátku. Máme trošku kratší pracovní týden.
1: Tak já jsem tady včera byla.
0: A já tady budu v sobotu. Já se mluvám, bič.
1: Já jsem věděla, že to řekne. Mimochodem na ten dnešní den, na ten úterní, tedy vlastně první pracovní tohoto týdne, ty jsi se naprosto geniálně oblekl. Já to chci vypíchnout, já to chci zmínit. Protože většinou rádiu na televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou raní vídáte v černé. Většinou má jednobarevné trička. No. A dneska přišel v naprosto geniální košili. Počkej, co tam máš? To je nějaká japonská rybička, nebo?
0: Ne, ono je to v podstatě, pokud se nepletu, tak to vypadá jako old school tetování, že jo?
1: Ano, je tam samuraj na koni a teda je to taková kombinace oranžové a béžové a žluté a vypadá to naprosto geniálně. Já tleskám.
0: Děkuji. Mám doma už druhý rok, pokud se nepletu, no. Ale samozřejmě mozeček a podobně. V létě jsem jako párkrát se s tím někdy objevil, ale asi ne v práci. A asi bych měl i víc kousku, ale zase to v létě neprošlo testem, jestli mi rozumíš.
1: Jo, chápu.
0: Já moc nemám rád, když jde vidět, jakože máme buď to emoce, nebo že na nás léto dopadlo moc, jestli si rozumíme, jo,
1: ano.
0: Na tom oblečení.
1: Ano, prostě tak. Nemáme rádi koláče v létě.
0: No, ale mimochodem, dneska jsme oba dva do vlastně pastelových nebo velmi zářivých barev a podobně.
1: Ano, tak nějak jsme se sladili.
0: Ty jsi barevná vždycky, že?
1: Ano. Ano, já jsem vždycky, a to by to moc sluší, tak to jsem ti chtěla říct hned takhle po ránu.
0: Nápodobně. Čačaná. A mimochodem viděl jsem před, takže, teda.
1: Jako chápete to, jo? Prostě, ne, jako tam nemůže zaznít kompliment bez toho, aniž by se to potom sejmulo totálně.
0: Ne, a tak ano. Víš, jak jsem to zase myslel jinak.
1: Jako chápu, ale vzhledem k tomu, že já to vidím před vždycky, tak to chápu ještě víc.
0: Nejhorší, že já mám pocit a můžeme to klidně zase někdy otevřít, nebo si zapláčeme během příštího týdne vlastně v maratonu vysílacím, protože my máme někdy pocit, že to před je vlastně celou dobu i na kamerách, když jsme brání jakoby pro kamery televize Relax, jo, takže tak. Mimochodem to bylo velké antré, za chvíli si popřejeme k svátku, protože je tady předposlední říjnový den.
1: Ano.
0: Záříjový.
1: Zářijový.
0: Já už jsem dával vesmínou objednávku.
1: Ale já si myslím, že dneska, nebo jakože tento týden budeme lehce zmatení, protože já jsem včera zase pořád jako vydatně říkala, že krásné nedělní je odpoledne.
0: Já jsem měl taky nedělní mod, přesně tak.
1: Protože prostě mod, je volno a všichni byli úplně uspaní. Takže dneska prosím vás úterý, abyste to měli opravdu cajk, úterý 29. září, 6:04 aktuální čas a na svátek se podíváme už za chvilku.
0: A pokud se nepletu, dvě jména tam jsou, vidím tam čárku, že jo, mezi jmény, jo. Stejně jako my, Lenča Radim, Rádio Čas.

0: Krásný nový den, ještě jednou je už úterý po včerejším svátku, pokud jste neměli pracovní povinnosti, 29.9. a prostřednictvím rádia Čas popřejeme k svátku, nebo k svátku.
1: Ano, a dneska to bude až takové jako haleluja, protože význam toho jména je, jo, protože on má hebrejský původ a znamená, kdo je jako Bůh nebo Bohu podobný.
0: Už no. Vím, ano, přesně tak, ano.
1: Už to víš?
0: Ne.
1: Je to jméno, které se vyskytuje v Bibli jako jméno jednoho z archandělů.
0: G?
1: Ne.
0: M? Ne, dobře, tak jdem dál, no.
1: A M jaké M? A
0: Michael, ne?
1: No, tak jo.
0: Jo? No, ale to druhé je teda ženská podoba?
1: Ano. Michal a Míša v podstatě.
0: Hele, a dívej se, jo takhle, já jsem se ženská, ale je tady Michal a Michael, takhle, takže možná, že holky mají někde jinde, to nevím.
1: Aha,
0: proto
1: počkej.
0: Takhle, já jsem myslel, protože já jsem viděl v kalendáři čárku, takže já mám u sebe jako Michal, Michael.
1: Ano, jo? Máš pravdu, jo, ano.
0: Takže jo, jsou tak, to kluci, aha.
1: Tak to jsem popletla já jsem viděla Michaela a nějak jsem to. Takže jenom pánové Míšové.
0: To je hezké.
1: Jo, to jsem ani nevěděla, že to má takový význam.
0: To je zvláštní, jakože to je po Václavovi a že vůbec to nemám jako spojené v tom kalendáři, přitom je to hodně frekventované jméno i v dnešních dnech, že jo?
1: Hodně, hodně. Já moc zdravím manžela mé velmi dobré kamarádky, mávám, on to teďka neposlouchá, protože on je na firmní akci, kde hrál golf a myslím si, že ta firmní akce se protáhla.
0: Já myslím, že nás taky nebude poslouchat náš rádiový, ale mimochodem je tady leta letoucí a mohl by se změnit vzhledem k úspěšnosti. To je taková ta sekce obchodňáků, jak se říká, jo? Míša Seidl, jo?
1: No jasně.
0: Tak. A to je jakoby člověk, který by si mohl nosit nosánek takhle nahoru, on je pořád nohama na zemi a pořád úplně normální.
1: Ale hlavně Míša Seidl, jo?
0: No.
1: To je chodící láska, podle mě.
0: Taky jsem na to párkrát myslela.
1: Ne, já jsem to myslela hezky.
0: Jo, takhle. Jo,
1: ty, že je moc musíš, milý.
0: Říkám, že to vůbec nezměnilo. A co si budeme povídat, jako milí obchodáci, pokud nás posloucháte, víte, že občas můžete mít ty manýry. Že to nemůžu?
1: Ne.
0: Tak, vrátili jsme se do 6.09, když už je 6.10 a Míša je chodící láska.
1: Ano, a tímto bych to ukončila. Takže všechno nejlepší všem Míšům, chodícím láskám a bohům z Rádia Čas.
0: Ale to na druhou stranu, jako fakt, jako, že když neroste hřebínek, tak potom se tady...
1: No tak jako jasně, ale tak to nemůžeš říkat, kdo to můžeš jmenovat.
0: Já jsem nemenoval.
1: No ale tak už jsi s tomu blížil.
0: I když.
1: No.

0: Jeden za druhým hity, které milujete s Lenčou Radimem na Rádio Čas, bylo 6:45. Jenom tak jako plus minus, co nás dneska čeká a nemine. Řešíme, pozor, je to, a to prozradíme, řešíme takovou tajnou věc, jako jestli bude nebo nebude tajné úterý. Takže to je zatím tajné, jo?
1: Ano.
0: Jo, ale spíš si myslím, že tam zasáhl technický šotek a nevyplnil nám takovou tu kolonku, co nabídnout. Nicméně, co máme v merku, možná bychom pro Raní skřivany mohli jako dát první část už.
1: Jako co máme v merku, co budeme dělat?
0: No ještě o co se soutěží.
1: No tak ježiš, samozřejmě, zlatá věta, prosím vás. Přátelé, máme v banku opět 7 kol zlaté věty.
0: To znamená, až 7 000 dneska můžeme rozdat.
1: Ráno hrajeme vždycky dvakrát. Důležité je registrovat se na časradio.cz, potom znát aktuální zlatou větu a jakmile nám ji řeknete, tak 1000 je doma. Mimochodem, včera jsme hráli taky, i když byl svátek. A nebylo to jako
0: veselé. A byl to svátek.
1: No a byl to svátek. Takže já doufám, že dneska budeme mnohem úspěšnější.
0: Tak prosím vás, Radní skřivani, vy jste takový poctivý, zapište si tu první aktuální zlatou větu, přesně řečeno tu aktuální po celý tento den, jo? A je to hity, které pohladí i roztančí. Je to vlastně věta? Nebo je to jako moto?
1: No je to, tak moto je věta.
0: Je tam roztančí vlastně. Mm-hmm. Hity, které pohladí i roztančí, jo? Zapište si, možná se vám to bude hodit hodně brzy.
1: Já si to chci taky ještě jednou říct. Mm-hmm. Hity, které pohladí i roztančí.
0: Hity, které pohladí i roztančí.
1: Můžeme, počkej, mohli bychom zkusit nějaké nálady, pojď to říct, jako že mě balíš.
0: Hele, to je ta challenge, znáš to?
1: No.
0: Znáš to? To teď dělají úplně všichni, teď jsem to viděl u Jennifer Aniston, no opravdu, ale ty jsi to vystihla, ani nevíš, že to je reální. Sedí pár lidí, dejme tomu my dva, je tam jedna věta a ty jí musí říct, jakože, pokud se nepletu, flirtuješ, jsi nazlobená, jsi vystrašená a myslím, že jsi stydlivá, nebo něco takového.
1: Oh.
0: A je to úplně obyčejná věta, jakoby, jo? Takže. Tak za hodinu? Teda ne za hodinu, a v příští písničce.
1: Dobře, tak jo.
0: Víš, co myslím, v příští vstupu.
1: Ale naši posluchači nám rozumí.
0: Jo, jo, my nemáme ještě kave, máme jenom čaj, mimochodem děkuji za něj, to je ten nový?
1: To je ten nový.
0: A je dobrý.
1: Dobrá nálada se jmenuje.
0: To asi nedělá, ale jako chuťově je dobrý. Tu dobrou náladu snad obstává Milan, snad.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude hodně dynamické. Na nebi je větší množství hvězdných aspektů nesouladných problémových, ale také tam jsou silné aspekty pozitivní, souladné, vítané. Takže dít se toho bude opravdu hodně a to na obou stranách spektra. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mohou bojovat s milostnými svody. Beranů by se mělo držet štěstí, ale by budou snadno prosazovat svou. Panám by si měli začít plnit jejich dlouhodobé plány. Kozorozy mohou řešit zásadní životní události a býci si budou užívat na poli sexu. Váhy mohou zažívat fenomén štěstí v neštěstí. Vodnáři mají naději na profesní úspěchy a blíženci se mohou setkávat nějakými profesními podrazy. Radci budou pociťovat zvýšenou energičnost. Štírům bude vycházet vše na stáhnou a ryby by měly být až extrémně citlivé a vnímavé. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ještě pořád máme takzvanou rozkoukávací se hodinku, nebo spíš půl hodinku, hodinka už by byla asi moc, v rámci toho, že máme jako vždycky tříhodinovou směnu s vámi a čas s vámi, takže dobré ráno Moravo, Lenča Radim, ještě to je pořád bez kave, rozmlouváme se, rozkoukáváme se a vy si taky třeba na pracovišti můžete vyzkoušet, já teda nemám rád trendy, ale teď to přišlo opravdu přirozenou cestou, ano. Souvisí to se zlatou větou, že v podstatě jednu větu řeknete na 100 různých způsobů a tím stvárníte různé emoce. Jo? Takže bývá tam stydlivost, bývá tam vztek, bývá tam flirtování a třeba strach a podobně.
1: Já se na to postavím, ať mi správně funguje bránice.
0: Tak jo, aha, to je bránice.
1: Bránice.
0: Nemáš operně zaspívat, ale dobře.
1: Ještě pořád cítím na tom hlase, že tam se něco dělo minulý týden. Takže co bude prvním? Budeme říkat tedy naši
0: aktuální zlatou
1: větu.
0: Aktuální zlatou větu, ano. Jestli si po tomhle vstupu nezapamatujete, tak už opravdu nevím. Ta věta zní hity, které pohladí i roztančí. I když vlastně tam by to, no jo, no, to, tam je to dobré, když je to nějaké oslovení, jako když mluvíš nějakému člověku, jo. Chápeš? Jako, protože to je takové oznámení, hity, které pohladí. Víte co, zapište si hity, které pohladí i roztančí.
1: No.
0: A dáme, jo, to si zapište, to je aktuální zlatá věta, já to rozdělím džinglem, ať vás to neplete. Tak, šup.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: A mohli bychom třeba jenom nějakou univerzální větu, třeba Kájo, podej mi tušku, nebo podej mi tu tušku.
0: Ano, a to je přesně ono, to je přesně ono. Jo, výborně. Tak jo, tak začni.
1: No dobře, tak jakou náladu? No,
0: už
1: jsi
0: začala
1: náladu?
0: Tak stydlivě.
1: Stydlivě? Kájo, podej mi prosím tě tu tušku.
0: Dobře, teď flirtuj.
1: Kájo, podej mi prosím tě tu tušku.
0: Vystrašeně?
1: Kájo, prosím, podívej tu tušku!
0: Bože, tak to už jakoby Kájo byl monstrum tříhlavé a podobně. A co tam ještě bylo? No a vztek naštvaná, no.
1: Kájo, podej mi okamžitě tu tušku!
0: Hele, a je to tam?
1: No a ty ty.
0: Jako takže znova?
1: No jasně, to jsme oba. Tak počkej, takže první bylo stydlivě.
0: Dobře, ale nekoukej se na mě, já se stydím při takovýhle challenge, když to nedělám. Jo, takhle to vyhovuje, já se teda omluvám našemu Rejžovi, který, ne fakt, já to myslím vážně, který nás zabírá pro televizi Relax.
1: Já to jsem musela otočit zády.
0: Tak podobně, takže jako chceš by. První.
1: Takže stydlivě.
0: Kájo, podej mi tu tušku. No?
1: Teď je, flirtuješ.
0: Flirtu? Jako po svém nebo normálně? Jako?
1: Po svém, po svém.
0: Teď si dělám legraci, jo, prosím vás. Kájo, půjde mi tu tušku.
1: Nedělal se legraci, No. A teďka naštvaně.
0: Kájo, půjde mi tu tušku.
1: No a počkej, a co bylo ještě? Ještě tam bylo...
0: Strach.
1: Jo, a ještě prosím...
0: To jak jsi dělala... Kájo, počkej, dobře, fajn.
1: Ale já bych mohla hrát v hororu. Myslíš, že to slyšel třeba Jan Hřebejk nebo tak, že by mě obsadil?
0: Do hororu?
1: To bylo dobré.
0: Jan Hřebejk?
1: No. Mě napadl jediný režisér, já nevím, co točí horory. No dobrá, tak pojď, teďka vystrašeně.
0: Tak já nevím, jestli mám dát takovou tu, dobře, tak já dám takovou tu americkou hororovou, jo? Kájo, podej mi tu tušku! Něco takového.
1: Jo, to je skvělý.
0: Tak máme splněno, vyzkoušejte na pracovišti nebo doma, ono to tak jako, jednak to rozmluví hezky.
1: Ano.
0: A jednak vás to taky trošku stmelí, no.
1: A probere.
0: Ano, to je team building, jako který jsem schopný zkousnout, ano.
1: Takže tak.
0: V komorním prostředí dvou lidí.

0: Minuta po půl sedmé, Lenča Radim, Rádio Čas. Nezapomeňte, zlatá věta, tajné úterý, možná to ještě odtajníme. Hity, které milujete, ale samozřejmě i dneska, a vlastně souvisí to s těmi hity, si budeme povídat, taky o pocitu, který nás krásně dokáže zahřát, protože co si budeme povídat, babí léto sice venku, ale ta rána, jako no. já jsem měl pocit, že jdu prosincovým ránem, a ne jako 29.9., že je. Jo.
1: Já jsem totiž včera propotila svetr, protože jsem byla připravená na to, že bude zima a bylo vedro.
0: No, no, no.
1: Tak dneska už jsem si vzala triko s krátkým rukávem a taky jsem lehce klepala kosu.
0: Nicméně, co hřeje, tak to je láska a taky písničky, které k tomu napomáhají. Romanďárny, balady. Ptáme se, jestli máte opravdu nějakou srdcovou záležitost, takže pište, nahrávejte. A jsme rádi, že na Facebooku to tentokrát drnklo na vaši stranu.
1: No. Ano, už píšete. Třeba Ivetka píše Patrick Swayze, She's Like the Wind. Mm-hmm. No tak jasně. To je, víš, jak se tomu říkalo na diskotékách, když já jsem byla v pubertě? Říkalo se ploužáky a...
0: Oplodňováky,
1: přesně.
0: Tak,
1: Michal píše...
0: Jo, a co se týče toho Petrika, jo?
1: No.
0: Tak to byla pro změnu ta pomalá z Říčného tance.
1: Ta, ano.
0: Ano.
1: Ano. Michal píše, chci zas v tobě spát. A potom... Tady, jo, Magda zase dodává aktuální, vzpomeneš si od Miraj a Evy Farné. Hmm.
0: Mm-hmm.
1: No a co ty, ale rádi, máš nějakou romantiárnu svoji?
0: Já odmínu. Mám ty svoje adoptované tak písničky pojď. A řekl bych, že vůbec netušíte, nevíte.
1: Tak
0: možná
1: řekni.
0: Jednu budeš znát, jako, ale ty další hrozí. Dobře. Art Garfunkel, Traveling Boy?
1: Ne? Nevím.
0: Johnny Mathis a Jane Oliver, písnička z filmu, který jsem zapomněl.
1: Dobře.
0: Ale prostě společný duet. Potom Barbara samozřejmě.
1: Tak Barbara.
0: No, pozor, tak jako jedna, já mám adoptovanou jednu, že jo,
1: no.
0: A to mám vytetovanou i na noze. A to je ústřední píseň, a to se nedrad dělím, ústřední píseň z filmu Takový jsme byli, The Way We Were.
1: Jo, aha.
0: To je jako, protože v jedné talk show měli takovou otázku, kdybyste měli poslouchat jednu písničku pořád dokola, s tím jako, že ji můžete občas vypnout, ale no. Prostě když zapne rádio, tak zase hraje, tak já bych řekl tuhle. To je ta moje adoptivní.
1: Mm.
0: Ty máš? Nebo takhle, vy máte třeba s partnerem svůj
1: jo,
0: song?
1: Máme.
0: A je to Ploužárna?
1: Jo.
0: No, tak povídej.
1: A miluju. My máme vlastně... Dva, ale od stejné kapely, ale první, na který jsme poprvé tančili Ploužáka, tak to bylo Simply Red, If You Don't Know Me by now.
0: Mm-hmm.
1: A potom jsme to trošičku, protože když jsme se bavili o tom, jako jestli bychom na to tancovali třeba na svatbě, tak to se úplně nehodí, ten text, tak jsme...
0: Ano, všichni čeští svatebčané, ano, by to říkali, že
1: ale
0: to
1: já bych o tom
0: písnička.
1: Věděla.
0: Ano, tak, ona je tomu trvná, no.
1: Tak jsme to potom ještě posunuli na You Make Me Feel Brand New, to je od stejné kapely, a vlastně to byla první deska, kterou my jsme společně slyšeli a tančili jsme na ní.
0: Ale to bych chtěl zrovna vidět začátek tohodle, kdybyste měli teda svatbu, protože ona než se rozjede do toho velké, vůbec netušíte, jo? Možná předvedeme kousek jenom po svém, jo? Ať víte, proč si ji nepouštět. Ale začátek je opravdu, jakože stojí doslova, jo? Než se to rozjede. Takže to byste tak jako... Asi byste byli v obětí, že jo? A potom byste se začali pohupovat na to.
1: Jo, já myslím, že bychom to zvládli. Jo.
0: You bring me feel brand new. God hurt me.
1: To je fakt dobrý, jako.
0: Tak dívej se.
1: Dívej se.
0: Musí, no. Ale
1: Simple
0: pozor,
1: red,
0: v podání
1: prostě.
0: Jako Mika Hacknella, to je důležité říct.
1: Ano,
0: přesně.
1: Ne, geniální, takže my jsme tady tímto směrem.
0: Oh.
1: A kdysi dávno, když jsem ještě byla teenager, tak jsem ještě milovala Kiss from a Rose od Síla.
0: Mm-hmm.
1: No, takže tak. Ale Simple Red, jako.
0: Make me feel brand new. Ne, já se jenom koukám na to, protože já by hned tam natlačil, ale
1: tak
0: to bychom tam natlačili svoje oblíbené a lidi by vůbec nepochopili, že to je rádio čas. Ne, já jsem se koukal na text, protože mi se líbil ten začátek, on začal tak hodně hluboko, ten mic, a zpíval My love.
1: Ano, jo, ještě mi úplně běhám raz po zádu.
0: Find the words, my love, to tell you how I feel, my love, my words, Not Explain, něco takového, že jo. No. Precious Love, no dobrý.
1: No, tak, to mi, tak to mi řekni, že to jako není ono.
0: Mm-hmm, je
1: this
0: to ono.
1: Is it, jak by řekl Michael Jackson. This is it.
0: Takže možná v této hodině na rádiu Čas. A vy nám pište, nahrávejte mimochodem WhatsApp, já jsem se ho jenom otevřel, už se probudil, super. Takže kdyby něco klidně i zabroukejte nebo namluvte zprávu 7766 12800.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Letem světem internetem, letem taky hudebním světem s Lenčou Radimem na Radio Čas. Přejeme vám krásné úterní ráno, no a podíváme se na akci, která se odehrávala doslova pár hodin zpátky a na kterou se čekalo z jednoho prostého důvodu, protože takhle byly to ceny hudební stanice MTV, hlavně za videopočiny k jednotlivým písničkám. Rekordních 11 nominací měla Madonna, která se vlastně vrátila i se svým koncertním nebo živým vystoupením na akci po mnoha letech. A myslím, že 7 sošek proměnila, takže klobouček, protože to malé doprovodné video k té desce zpovědi na tanečním parketu 2, to byl zážitek, to byl malý film.
1: 100%. Jinak myslím, že na druhém místě, jakoby v tom získání těch sošek, tak skončila Taylor Swift, pokud se nepletu. Dokonce získala sošku i za klip The Fate of Ophelia, který si sama režírovala.
0: Ona ke všemu scénáře a to, jo, já ne. Takže jo, tiše závidíme. V každém případě vzniklo takové takhle. Spousta virálních videí z této akce mě pobavilo takové to, pokud je vám 40+, jo, a teď ukazovali vlastně ty nominované, takže to bylo Madonna a každý Taylor Swift a pak to začalo a víš ti nominovaní. Greg Sings Blank Sinklanks, Justin Flakes, Farmy XOL, Justin Pryden, jakože už člověk vůbec neví o co go, vůbec neví, všechno stejná muzika a podobně.
1: Takže no my jsme vlastně jako rádi, že tam ta Madonna pořád je, že vůbec víme, co se děje.
0: Ano, takhle, co se týče toho, já jsem se bál a přiznám se, že v posledních letech se bojím opravdu moc, protože měla takové jakoby i slabší momenty. Konec konců divně rozpačití jsme byli i na šampionátu fotbalovém, byl takový ten pokus o halftime show a podobně. Kde Madonna byla asi minutu a půl.
1: Ne, počkej, to je dlouho, tam byla asi 10 vteřin, ne?
0: Možná, tak 30 vteřin.
1: Ona přišla.
0: A ne, ona byla přetočená hlavně.
1: Ona byla přetočená, pak přišla.
0: A chytla se za ruku s pány fotbalisty.
1: Pak udělala 3 kroky, chytla se za ruku s pány fotbalisty a šla domů.
0: Takže jako bál jsem se, jak to bude vypadat a co se týče, protože to byla 9-minutová show celkem, tak jako jo, byla to Madonna a dokonce, protože ona už přiznala v některých rozhovorech, jako vybalancovala to, že prostě má po operaci té nohy a tak dál, takže ty pohyby té spodní části už nemůžou být tak, jako že si dala de facto nohu jako Hermanová za hlavu kdysi, jo. Takže v tomhle směru, jo, nicméně co se řeší, že jo?
1: No já vlastně ani nevím, protože ty jsi mi to posílal.
0: Jo, takhle.
1: A já jsem se na to dívala a říkám si, nechám si to od tebe vysvětlit, protože jsem viděla jenom pár takových těch útržků reelsů na sociálních sítích a teď se dívám na vystoupení se Sabrinou Carpenter a opravdu je to takové, jako je to Madonna, ale je to trošku jako pomalejší, bych řekla.
0: To ještě pokračovalo přesně tak, ona si prostě hlídá a já nevím, Ježíši Kriste, jsme hrozní. Ale pozor, já jsem opravdu letitý fanoušek byl, jo, teď jsem pozoroval.
1: Ráďa opravdu je letitý fanoušek a mimochodem není, jako je podle mě velmi malá pravděpodobnost, že Madonna přijde sem do studia, takže pojď do ní.
0: Ne, to není žádné pojď do ní. No. Já prostě vidím strach.
1: Jo.
0: Ona opravdu jako se bojí těch pohybů, nějakého špatného kroku a podobně, takže o to víc jakoby stuhlejší. Stal se virální jeden záběr, který já jsem teda doufal, že to je, jak to mám říct, že to je cílené, protože Madonu před takovou tou silnější částí, kde opravdu ukázala, že pořád jako má skvělé i joginské pohyby a podobně, takovou tu rozcvičovací, tak přenášeli, víš, jakože jí, já jsem myslel, víš, jako když prostě bezvládné tělo přenáší, jo. Ale ona se tak křečovitě držela, že člověk si říkal, jako je to ono nebo není, no a potom, když sundala to velké sáčko, tak jako krásná postava, jenom se opět jako začal řešit ten její zadeček, no, protože ano, pár let zpátky
1: neměla ho vycpaný, ne?
0: Madonna si nechala vyfouknout a teď asi, já nevím, jestli ten otok se zmenšil nebo jako i něco odsáli, ale pořád to má a jako velmi častý komentář bylo, jako kdyby nosila plenku.
1: Jo, to je pravda, ona vypadala jak vosička, no.
0: No,
1: ale víš, co jsem si myslela
0: trošku
1: já?
0: Trošku něco, jak bylo, a mi to dráždilo i na těch kresbách, jako Ferda Mravenec.
1: Tak,
0: jo,
1: Ferda Mravenec. Ale víš, napadlo mě.
0: Ten motýl a podobně. Ježiši,
1: ale ona byla i v černé, to by jako šlo.
0: Ne, potom ale ten už byl takový jako vínově červený, ten overálek.
1: No, ale to, když jsem viděla ten overálek, mimochodem, když jsi mi to posílal, já jsem si chtěla počkat na to vysvětlení, protože já jsem si myslela, že to je v rámci kostýmu, že to má schválně na Ferdu Mravence. No.
0: Ne, jakoby, říkám, probá, ta ženská má 68, je už zase v kondici, jo. Jenom... Hele, pár let zpátky, když pohledáte, když má takovéto krizové období a hledala se, jo, když došla se k tomu přifouknutí, tak některé záběry... Viděla jsi jako ty první fotky s...
1: Já Marnu až tolik nesledu, ale dobře. mě to baví.
0: Ach,
1: já jsem třeba nevěděla, že si můžete nechat přifouknout jako pozadí, protože třeba to je procedura, přátelé, kterou já bych nikdy v životě nepotřebovala.
0: To bylo krátce po, jo? Přesně tak, no, musíme potom poslat i našemu kolegovi Jirkovi, který nás zabírá pro televizi Relax. Tam to budete mít s balíčkem i s kouskem vystoupení, jo? Raní káva s rádiem Čas, jo?
1: Ok, dobře.
0: No, takže občas se to řeší, no? No. Jasně, že, no. A teď jako prostě ona už to přiznává, nebo všimni si, teď jak propagovala vlastně zpovědi na tanečním parketu, vám jsou odborníci, že?
1: No, já úplně koukám.
0: Tak nosí pořád vlastně takové to bodíčko, akorát tady to má takové zřasené a takové řasení, takovou jako mikrosukénečku.
1: Bych...
0: A ta vždycky zakrývá ten...
1: Zadek.
0: Toho bubáka.
1: Toho Ferdu. Mám tomu říkat Ferdu.
0: Ferda. Ano, přesně ano. Tak.

0: Ale on měl vycpaný zadek, to víš, ne? On měl implantáty v zadku.
1: Jo, říkalo. Ale dobře, ale nosí kalhoty, on to jako neukazuje.
0: No ne, ale nevypadalo to jako tady Ferda.
1: Mobinka moje zlata, no.
0: Takže ale je úžasná, no, jenom prostě, jakoby já bych řekla.
1: Já nejvíc, vlastně mě nejvíc trápí ten strach v očích. Tam vidíš, jak opravdu si dává pozor na každý krok, jasně, což nedělala. Ta byla schopná jako skákat přes švihadlo, metat kozelce. A pozor, vůbec neřešíme věk. Vzpomeňte si, o rok starší byla Tina Turner, když žila tu svou velkou koncertní show po celém světě.
0: A to byl masakr.
1: Jo, takže ono je to spíš o...
0: Já bych řekla, že stárnutí vůbec obecně je extrémně náročná disciplína. A jako kdo jí projde bez ztráty kytičky, tak to je prostě klobouček. No. Bez Ferdy třeba.
1: No. Tak jo, no, zabilo mi tak jako smutno, ale jako říkáme klobouček a gratulace k víře, to především, za chvilku nám končí směna, takže krásný čas s rádiem Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Na Rádiu Časy dneska povídáme o pravém opaku tohoto songu, této písničky od Heleny Vondráčkové, protože to není didžina, není to taneční, ale je to takové pojďme se líbat, milovat, objímat, pojďme plakat, řešíme dojáky, balady a romantické písničky na Rádiu Čas.
1: Teď jsem si úplně, jak jsi řekl, pojďme se líbat, tak jsem si vzpomněla na Lunetik. Mm-hmm. Chtěl bych tě líbat, všude tam, kam budeš přát si polibek dát.
0: Polibek dát, takhle, no, musíš. Dneska totiž hledáme
1: nejromantičtější píseň. Mm-hmm. Tedy co vy považujete za nejromantičtější píseň?
0: Všimla jsi, že včera během svátku se nějaký pán spletl, když psal na WhatsApp Rádio Čas?
1: Ne, vůbec.
0: Zdravím nejlepší rokové rádio. To musíte ke kolegům vedle.
1: Tak někdo napsal?
0: Jo, přesně tak, jo.
1: Tak já jsem se asi nevšimla.
0: Ne. V každém případě s kolegáčky jenom připomínáme, z Rádia Čas rok startujeme přesně za týden moderátorský maraton, to všechno ještě proberem. Nicméně teď k těm songům, hezké ráno Leni a rádio. Já mám moc ráda Terezu Maškovou, Marka Lamboru, píseň Náš příběh, Renata. Vím, že ta se hodně hraje i na svatbách.
1: Ale prosím vás, Renčo, vysvětlete mi, jo. Já s touhle písní mám trošku trouble. Protože já mám pocit, že ona je rozchodová. Mm-hmm. A ona se hraje na těch svatbách.
0: Ne, ty zase jdeš po tom textu. Spousta
1: no to pro mě
0: je
1: nejdůležitější text.
0: Nečič po mně! Spousta lidí to vůbec nevnímá a já ti naprosto rozumím.
1: No.
0: Párkrát jsem chtěl třeba dát, já nevím, nějakému obrázku na sociální sítě taky vlastně jako song, který mám rád, ale došlo mi, že je úplně o něčem jiném, jo? Ale...
1: Jo.
0: Při takovém tom běžném klikání nebo pro nějaký ten vibe jakoby té fotky to asi lidi moc neřeší. No,
1: no jasně, no jasně. No každopádně tak, takže já to vlastně nechápu, že se tolik hraje na těch svatbách, jinak píseň je to nádherná.
0: Uh-huh. Voda, čo ma drží nad vodou, to je písnička, si myslím, že zážitky spousty lidí taky, píše Gabi, jo?
1: Jo, to je pravda.
0: Uh-huh.
1: Ty jsi preca voda. A víš, co se mi vybaví ještě mě? Uh-huh. Když jsem byla mladá a nadějná ještě, tak na didžinách se hrálo od Aerosmith Angie. A já si to pamatuju, jak jsme to tancovali. Angie!
0: Nemyslíš Rolling Stones?
1: Myslím nějakou kapelu, která to naspívala. Je to Rolling Stones?
0: Myslím,
1: to nejsou Aerosmith.
0: Uh-uh.
1: Fakt? Uh-huh. To je tak teďka... Jaj.
0: Rádio Čas? Hity, které milujete, pokud je znáte.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Do krásna, do krásna vede cesta.
8: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Třanovice ve směru Český Těšín. Kvůli pracím na silnici je levý jízdní pruh uzavřen a pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Tuřany ve směru na Prahu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku i zahraničí čeká lyžaře vyšší cena zimní dovolené. Nahoru půjde cena skipasů, ubytování i dopravy. Týden na horách tak může čtyřčlenou rodinu v Alpách výjít

0: ušetřit hlavně při včasném plánování a nákupu.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku mají sdílená kola velký úspěch. Od příštího roku jich bude ve městě 235. Přibudou také stanice, a to ze 128 na 143. Prvních 15 minut jízdy zůstane stále zdarma. Sdílená kola budou nově také ve Vratimově a Krmelíně. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká velké proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Více uvedl primátor města Jiří Korec.
2: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
0: Město zde nechá také vybudovat i podzemní parkovací dům pro zhruba 350 aut.
1: Rádio Čas Sport.
0: A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Třinec s Kladnem. Utkání začne v 17 hodin ve Werk aréně. Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Víš, co si říkám, Lení? Mimochodem, Lenča, radím Rádio Čas, srovnáme si čas. Mimochodem je úterý, není pondělí, je úterý 29.9. Včera byl svátek. Pro většinu Lenča třeba byla v práci a podobně a spousta lidí taky, že jo?
1: No, jasně.
0: Tam se na to nehrálo. Říkali už jsme zlatou větu jakoby dostatečně dost? Protože já si říkám, jako jestli není čas třeba na první kolo.
1: Já myslím, že jsme ji říkali dost.
0: Tak jenom v rychlosti připomeň pravidla, jo, a já si nastavím podkresy.
1: Jo, protože abychom na to nezapomněli, protože my jsme, prosím vás, já vám to jenom řeknu jako za zákulisí, jo. My jsme si o víkendu totiž posílali tolik témat, že co musíme probrat, že v podstatě bychom mohli zapomenout na naše základní věci, a to je to, že hrajeme o peníze. Takže časradio.cz registrace, potom vám voláme a jakmile znáte za tou větu, kterou jsme ráno už opakovali asi 6krát.
0: Mnohokrát dělali jsme si challenge takovou speciální.
1: Tak ale... máte 1000.
0: Tak jo, tak jdeme na to teď už ofiko.
2: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Vzhledem k tomu, že včera teda se nám úplně nedařilo, protože byl svátek a nikdo nečekal, že budu volat. Nikdo mě rád neslyšel. Tak doufám, že teď ráno tu linii těch nevýher porušíme s Pavlem, který se nám registroval právě na našem webu. A očekáváme od něho dnes velký výkon.
0: Snad to mám správně. Až si popovídáme, stačí nám znát aktuální zlatou větu. Pokudem Pavlovo jméno trošku znám, myslím, že by mohl být připraven. Pokud nebude probuzen.
1: Chtěla jsem říct, je důležité to vzít. Ano, tak první krok k tomu, abychom mohli vůbec hrát, zatím splněn nebyl.
3: Haló?
0: Haló, dobrý den, Lenča, radím Rádio Čas. Pavle, my jsme vás probudili.
3: Ne, už jsem vzhůru.
0: Už jste vzhůru. A poslouchal jste jako rádio tak poslední hodinku plus minus?
3: No, to jsem teda neposlouchal, protože to... Ježíš, dneska je úterý. Já jsem na to zazdíl.
0: Jo.
3: Já jsem to zazdíl.
0: Já se přiznám, já mám jako docela dobrou paměť na některá jména příjmení a vím, že minimálně někdy jste musel soutěžit, Pavle, tak teď jsem říkal, než jste to vzal, jako ten bude vědět.
1: Ano, my jsme vás vkládali
0: velké
1: naděje.
0: Ale v dobrém, ano, přesně, no. Tak, jo.
3: Jež to mě mrzí, nesoutěžil jsem ještě vůbec z Rádiu Čas, ale hlídal jsem si to každý den, měl jsem lísteček napsaný a teď jsem to úplně zazdíl, no, ale úplně.
0: Pavle, pokud jste nevyhrál, protože pak je vždycky jakoby pauza dvou měsíců, po té výhře v dané soutěži, tak hrajete dál. Ještě pořád vám můžeme volat, jste v registraci, jasné. Prostě tentokrát to nevyšlo. Tak prozradíme Pavlovi a vlastně všem ještě jednou tu větu.
1: Dnešní zlatá věta zní hity, které pohladí i roztančí.
0: Tak to je ona. Ale jste zlatý, teď jste opravdu na obejmutí, jo? Takže takový...
3: Ale normálně jsem cítil, že mě zavoláte, jakože úplně jsem to cítil, že prostě mě zavoláte, ale prostě dneska jak na potvoru jsem jak to rozdělil.
1: Já úplně, já bych vám dala bonbon normálně. No, ale bohužel, nedá se.
4: Dobrý, už je to v pořádku, prosím tě, neplakej, víš, to se říká neštěstí ve hře, štěstí v lásce.
3: Asi tak, no.
0: Jo, Pavle, ne, opravdu, jako, takhle, jsou to malé věci, i když jako tisícovka potěší, ale jsou horší věci na světě.
3: Jasné.
0: Takže buďte ve střehu a uvidíme, třeba příště.
1: Mějte
0: jo?
1: se krásně, naslyšenou.
3: Jo, děkuji za zavolání, mějte se.
0: Rádo se, naschranou.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Ahojky, píše nám Eva, moje romantické písničky, ať už s jakýmkoliv koncem, si ráda poslechnu třeba VIP, pár minut lásky, taky Holky, si senzační, Backstreet Boys, Chances a spoustu jiných. Ahoj, ahoj. Máme tady tip na schoulenou od citrónu, jo, proto hlasuje Petra. Jo, říkám to dobře. No, víte co, v rámci těch romantických, protože dneska hledáme opravdu song, který pro vás je ta nejzásadnější jako love song, vlastně, jak se říká, romantická písnička. Napadla mě ještě jedna, možná, že bys mohla navázat, jo? Pokud se nepletu, tak u Báry Basikové to byl dokonce, nebo v záběrech videoklipu byly použité takové ty zásadní momenty druhé svatby. Pokud se nepletu druhé svatby s panem, já nevím, jestli byl architekt nebo výtvarník nebo něco, že jo?
1: On měl i takové to jméno, co se potom do těch médií dobře četlo.
0: No. Proč to říkáme?
1: Protože já jsem byla v neděli v kině. Jsem si dopřála volný den a šla jsem do kina právě na dokument o Báře Basikové z dílny Heleny Třeštíkové.
0: V podstatě první část se natočila už někdy v devadesátkách a Holky potom navázaly, pardon, že říkám Holky, prostě děvčata, mimochodem úžasné spojení. A já se na to chystám, to je opravdu jakoby, protože Bára se mi líbí tou otevřeností a taky jsme se párkrát potkali u kadeřníka v Praze, akorát ona to vůbec neví, že jo? Tak jen tak na okraj. Nicméně nemůžu se nezeptat, co zpětné dojmy.
1: No, já jsem byla celkem překvapená, jak mě to bavilo. A musím říct, že Bára Basiková mě vlastně trošičku minula v takové té hlavní éře, že jo, když byla prostě Lucka Bílá na vrcholu své kariéry.
0: Hudební a popové, přesně tak.
1: Té popové, protože ona byla trošku bokem do toho Big Beatu na začátku, že jo.
0: Vždycky.
1: Takže já jsem v podstatě byla trošičku mimo a znala jsem ji potom až z té éry těch muzikálů a právě toho popu, kdy vyšlo tady to Agnus Dei, Inte Confido, nebo co to bylo.
0: Gregoriana, ano, jo. Album.
1: A vlastně jsem ji nikdy nedokázala moc zařadit. Což ona tam i říká, že je nezařaditelná.
0: Že pokaždé vlastně přijme jinou výzvu a podobně.
1: Ano, a musím říct, že mě teda ten dokument extrémně bavil a já smekám nad tou otevřeností, kterou tam teda ta Bára měla. A je to fakt zážitek, je to fakt zážitek. Já jsem nečekala, že to bude až takový zážitek a musím říct, že ona je velmi, velmi fajn ženská a ta otevřenost toho jejího příběhu úplně, já mám pocit, že mě se jako ulevilo.
0: Občas dokonce, protože jasně, že jako pár fragmentů znám, no. Takových zásadních a pár blízkých mi říkalo, občas to sledujete jako reality show, hlavně když se blíží třetí manželství, ano. A říkáte ne.
1: Jo, nedělej to.
0: Chápu to dobře, že to tak je, podobně. A co se mi ještě líbilo, ale taky aniž bychom prozrazovali pointu, třeba způsobno líbilo. Báře se to nelíbilo asi tehdy. Způsob, jakým se dozvěděla vlastně o budoucím konci druhého manželství.
1: Ano, jak, ano.
0: O tom právě z videoklipu Veni Domine, protože to je maso teda.
1: Přesně, to bylo maso, no. Takže to, a já teda musím říct, že nejenom, že teda otevřenost, je to jako skvělé, bude tě to bavit celou tu hodinu a půl, co budeš sedět, prostě to začne, skončí a člověk si toho ani nevšimne. Taky mě se extrémně ulevilo. Mě vlastně ten její příběh baví v tom, protože holky, jo, já to teďka to dám na dámy. Já mám někdy třeba pocit, že se matlám v nějakých věcech, jo, dlouho a že jsem jako sama, kdo se matlá. Víš, co myslím, že všichni mají tak zvládnuté a tak.
0: Moc dobře víš, co myslím.
1: A já se matlám.
0: Teda já moc dobře vím, co myslíš.
1: Tak, jo. A potom prostě vidíš, že nejsi jediný matla na
0: že
1: světě.
0: Že matloši jsme úplně všichni, ano.
1: Že jsme matloši úplně všichni. A že lezem do situací, o kterých předem víme, že to prostě bude průšvih. A několik let si je tam jako šušňáme.
0: To není dobrý.
1: Jo. A je to tak krásně ten dokument lidský, že fakt pro mě to působilo i nejenom jako příběh vlastně Báry, ale i jako taková terapie. Mě úplně běhá mráz po zádech. A opravdu jako v poslední době trošku kopu za český film, protože některé počiny se mi hodně líbí a tohle si myslím, že do toho kina zajít, že to za to prostě stojí.
0: Vůbec ta česká dokumentaristika, to je zážitek. No. U Báry, a to si pamatuju ještě, když jsem viděl ten první fragment, no. Vlastně, tak tam mě baví ještě jedna věc. Já to tak mívám, teď už čím dál méně a hlavně, když člověk jako bývá často v Praze, tak vidí jakoby ty v úzovkách celebrity. Ale je to práce. Jo, a na té báře jde vidět, nebo v tom dokumentu je tak pojaté, prostě to je ženská, která má prostě rodinu, má nějaký domov, že jo, ty jako romantické záležitosti a tak dál, chodí do práce prostě zpívat, jo, a že to vidět, že jsou jedni z nás, protože občas, a bohužel někdy to taky oni žijí, někteří, jako že jsou něco víc.
1: No, to ne, jo? To ta bára tam nemá vůbec.
0: Všichni chodí kakat, no, to jako... Co je?
1: Já jsem měla, víš, jako jo, chápeš, jsi, já jsem měla to romantické poselství, že
0: dobře,
1: to je jak
0: pardon,
1: ta terapie.
0: Až na báru, nebo?
1: Jo, ale, no, ne, ale chápeš, jo, a já úplně, jak ta myšlenka, to poselství, víš, ta message toho filmu a rádě to korunuje větou, no všichni chodí kakat, no tak ne, ano, ale je to pravda. Tak.
0: Mimochodem dneska, no to nemůžu ani říkat.
1: To bychom si mohli dát na tričko.
0: Víš, proč jsem... víš, jak jsem hned přišel ráno, jak jsi tam seděla s Martinem v redakci,
1: no.
0: A já jsem nečel.
1: No.
0: Protože já jsem odcházel z práce, teda do práce, z domu a
1: no,
0: jako...
1: Ty jsi musel rychle.
0: A byteček ne, a já jsem ten byteček pozdravil.
1: No jasně, to ty děláš.
0: Plynem. Ale bylo to také nějaké výrazné a já jsem cestou do práce uvažoval, jestli mu nepozdravil moc. A jestli náhodou jsem si jako nenaškodil, tak nenaškodil.
1: Proč se tohle stalo?
0: Jsme jedni z vás.
1: Proč se tohle děje?
0: Ale asi jsem to neměl spojovat s tím krásným dokumentem.
1: 21, proč?
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál Nulga Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
0: Čas nás tlačí, ale jako nás to baví, protože to s vámi neuvěřitelně rychle utíká a ty to tlačí, když jsem řekl tlačí, tak jsi představila něco jiného a vstup asi 2 minuty zpátky. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Já pořád si říkám, proč se tohle děje? Proč se tohle děje takhle po ránu?
0: Neříkej, že se nikdy nestalo, prosím tě. Jo, ale to už bychom zase museli vysvětlovat, co? Možná najdete v záznamu na televizi Relax, ranní káva s rádiem Čas. Mimochodem, to tak zmíníme jenom v rychlosti, pro změnu bratránek, tedy syn mojí sestřenky, mi o víkendu poslal a on je opravdu, to je takový ten typický chlapík, mladý chlapík dnešní doby, spousta koníčků, zájmu, sem tam ho spůtka, teď už má i rodinu, že taky jako moderní, úspěšný život a rozhodně jako nekouká na telku. A napsal mi, že výjimečně tak jako překlikal kanály, viděl nás tam, vyfotil mi to a poslal mi to.
1: Prosím vás, my pro vás máme takový vzkaz. Když už nás vidíte na televizi Relax,
0: nefoťte nás.
1: Nefoťte nás.
0: A neposílejte nám to, protože vy fotíte momentku.
1: A my z toho máme úplně trauma. Prosím vás, a chtěli jsme vás ujistit, my v reálném životě takhle fakt nevypadáme. My jsme hezčí.
0: Jo.
1: No. Ne, jo, já to teda, i s tím mám pořád problém teda. No, jak tam jako vypadám. Ale no, to prostě tak je.
0: A upřímně, jako je počkej, já teď ještě dohledávám čerstvé horoskopy, jo, protože to bylo antrek horoskopu, jo, jen tak na okraj, ty už jsou připraveny. Jako ještě pořád máš jako velkou výhodu, protože já mám pocit, že na tebe jsou ty kamery dobře nastavené.
1: No, já nejsem vidět za monitory úplně celá, což je velká výhoda.
0: Já mám problém, já se přiznám vlastně, z boku. Ano, z boku, ale jako... Co si budem povídat, není to jediný jakoby záběr nějaké dvojice rádiové, kterou takhle zabírají napříč republikou, teď je to hodně populární, ale všem tak nějak s proměnutím koukají do ksichtů.
1: No, ale a ty jsi z boku.
0: My jsme ze všech úhlů, stran, ze všech jakoby záhybů a tak dál.
1: Já bych řekla, že ten přenos na televizi Relax je hodně a velmi 3D.
0: V překladu?
1: No takže tam jsme hodně jako širocí.
0: Jo,
1: Ale v reálu fakt ne. Ne, ty určitě ne, opravdu.
0: No ty už vůbec ne, prosím tě, když cvičíš jogu, to bylo takové...
1: To je úplně jedno, to na to vliv nemá.
0: Já vím, to bylo divné. Milane?
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
8: Úterý bude hodně dynamické. Na nebi je větší množství hvězdných aspektů nesouladných problémových, ale také tam jsou silné aspekty pozitivní, souladné, vítané. Takže dít se toho bude opravdu hodně, a to na obou stranách spektra. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mohou bojovat s milostnými svody. Beranů by se mělo držet štěstí, ale by budou snadno prosazovat svou. Panám by se měli začít plnit jejich dlouhodobé plány. Kozorozy mohou řešit zásadní životní události a býci si budou užívat na poli sexu. Váhy mohou zažívat fenomén štěstí v neštěstí. Vodnáři mají naději na profesní úspěchy a blíženci se mohou setkávat nějakými profesními podrazy. Radci budou pociťovat zvýšenou energičnost. Štírům bude vycházet vše na stáhnou a ryby by měly být až extrémně citlivé a vnímavé. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
7: Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Jo, ale tak to už je v režii kolegy Aleše Šklubala, protože se všichni vracíme do práce, takže s ním třeba i sympaticky poobědváte. My snídáme hity, které milujete, a možná bychom se na dnešní hitovku mohli zeptat i kolegy Martina Fabíka. Ahoj.
2: Ano. Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, tak co ta největší romantiárna, co tě napadne, co je tvoje nejoblíbenější romantická píseň?
2: Asi Titanic Celine Dion, no.
3: No jo, no, a ta tady ještě nepadla.
2: Romantická, no.
3: My heart will go on.
1: Už jste viděli záběry z velkého návratu Celine do Paříže?
3: Já mám pocit, že jsem jenom tak jako zahledla něco na Instagramu.
2: Na sítích, no.
3: A co dobrý?
1: Něco neuvěřitelného, no.
3: Fakt
1: jsi neviděla?
3: Ne, neviděla.
1: Ah, jo. Tak se potom tady sejdeme jakoby v přímém přenosu a ještě dětská... Já se musím zastavit, to mám strašně moc, já nemám nic připraveno, ještě si něco povídejte.
2: Dobře, jaký jsi měla víkend, Lení?
3: Dobrý, co ty? Já jsem byla v Brně a bylo tam moc hezké počasí.
2: Já jsem byl v Praze, otočku jenom, ale
3: jo.
2: Dobrý.
3: Taky dobrý, jo.
2: Jo, dobrý.
3: Počkej, v Praze na otočku? V rádě byl taky v Praze na otočku?
1: Ne, řekl vůbec, už nepíše.
2: A jsme do pracovně, to nebylo
1: jo,
2: jako...
1: Aha,
3: a jo,
1: jo, už
3: víme.
1: Víme, přesně víte, tak, no. Jo, už víme.
3: A už jsem chtěla dělat kauzu a
1: to je
3: prostě
1: ta tvoje
3: nic,
1: otočka, no, ne, žádná no, kauza nebyla. Už nehrozí. No, už v pohodě. V každém případě podíváme se do kalendáře.
0: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Protože opravdu jsem nestihl jakoby najít ještě zvukovku, tak to budete mít jakoby o zvukovku lehčí, jakože ta nebude, ale otázek máme tak dost, je dneska 29.9., jo?
2: Ano.
1: V roce 1726 byl Prokop Diviš vysvěcen na kněze. Proč zmiňujeme taky toho pána, čím je ještě známý?
2: Prokop Diviš?
3: No já to vím, ale nevím, to je hrozná.
1: Prokop Diviš. Počkej, tak
3: bolí.
1: Já to vím a nevím.
3: Ale jako tak, až to řekneš, tak to budu vědět.
2: Já jsem se učil ve škole, ale jako ta paměť už asi nesáhá tak daleko.
3: Není to něco s nebem?
2: S nebem.
1: Mm-hmm.
2: Jo.
3: No, s astrolognou.
2: Slunce, měsíc.
3: Slunce.
1: Ne, dobře, takže já mám indicie. Počasí, horké léto, černé mraky, bouřka.
3: Hromosvod.
1: No, tak jsme se dočkali. Ano, bleskosvod.
2: Jo, to bylo dohromady.
1: Ano, dnešní, i když pravda lepší prý ho měl Benjamin Franklin, jo, ale ono opravdu se stavil dřív, tady ten náš.
3: Tak, bleskosvod.
1: Tak, v roce 1951 překonal Emil Zátopek ve Staré Boleslavi další světové rekordy, například i v běhu na 20 kilometrů. Za kolik těch 20 kilásků tak mohl uběhnout? Plus, minus.
2: Plus, minus.
1: Já vám potom k tomu ještě něco řeknu.
2: Plus, minus hodina, no. Nebo plus, minus minuta?
3: Tak spíš minuta.
2: No tak na minutu to nemůžeš přesně říct.
3: 20 kilometrů?
2: 20 kilometrů, dejme tomu, že
1: jasně, kilometr. Jasně, když budete blízko, tak vám to uznám, že jo? Tak
3: kilometr. Když kilometr jdeš 15 minut, ne?
1: On běžel, jo?
3: Běžel, no a on běžel, ne. Takže to musíme dát třeba na půlku, 7.
2: 7 minut za kilometr?
3: No, tak když běžíš.
2: Hodně, podle mě.
3: Myslím, když běžíš?
2: Podle mě 6 minut za kilometr, krát 20 je 120. Co jsem to vypočítal teď? 120 minut.
1: Za jak dlouho ten rekord, tedy 20 kilásků, uběhl?
3: Takže ty říkáš 2 hodiny?
2: 2 hodiny říkám.
3: Tak dobře, já souhlasím tady s největším výpočtářem, nejlepším. Ale bylo to míň podle mě, to bude hodina a půl, ne?
1: Ještě míň?
3: Ne.
1: On byl totiž první člověk na světě, který to dostal pod hodinu. Jasně, jo.
3: Ne.
1: 59,51,8. Mimochodem, on to běžel v rámci tehdy oblíbeného závodu Hodinovka, kdy prostě změl uběhnout co nejvíc za hodinu.
3: Jo,
1: takže on vlastně přeběhl ten rekord a potom ještě nějakých 8 vteřin běžel dál, jo.
2: Tak to je borec.
3: Takže to musel sprintovat 20 kilometrů.
1: Je to borec, je to legenda, že jo?
2: Jo, jo, jo.
3: No, jasně.
1: Tak kde se narodil?
3: No a počkej, ale v Kopřivnici se pořád běhá běh Emila Zátopka.
1: Je to tak? Je to Kopřivnice, přesně
2: super,
1: tak.
2: Vení.
3: V Kopru.
1: Dobře.
3: My říkáme v Kopru.
1: V roce 1829 se v Londýně poprvé objevili policisté nově vzniklého Scotland Yardu, jo? Víte, proč metropolitní policie, která sídlí v Londýně, tak proč jí říkali právě Skotský dvůr v překladu? Scotland Yard?
2: Nosili nějaký úbor, co připomínal barvy Skotska?
1: To zní hezky, to se mi líbí, protože já jsem nad tím taky přemýšlel, tak jsem to dohledal.
3: A ty, to je hodně zajímavá otázka. Ta se mi velmi líbí. Neznám na ní odpověď, ale jsem úplně oblažena.
2: Já jsem zvědavý teda, co to
3: já
2: bude.
3: Já taky, co to bude.
2: Máš možnosti?
1: Zvědavý jsem hlavně já. Tak na okraj, dobře. Tak buď to bylo podle ulice, nebo podle původu zakladatele Yardu, a nebo budovu s policií tehdy sdílel i spolek skotských farmářů.
2: Farmářům?
3: To je tak blbý, že by to fakt mohlo být, že?
2: No, ale je to tak, může to být jako všechno, ale podle ulice přece nepojmenuješ podle ulice.
3: Já bych řekla, že podle zakladatele, ale myslím, že ty farmáři se mi líbí víc.
2: No, tak no. Se mi líbí.
3: Tak budem pro farmáře.
1: Super, super. Scotland Yard, tehdy ta budova měla dva vchody, jeden jakoby pracovní, ale jeden byl pro veřejnost. A ten všichni znali. A ten vchod byl na ulici Scotland Yard.
3: Aha. Tak to je nudio.
1: Takže tak, samozřejmě mimochodem ta ulice se potom zase jmenovala podle něčeho, jo, ale tak to už je jiný příběh.
3: Ale dobře? To se mi teda líbilo, ti farmáři byli lepší.
1: V roce 1916 se stal de facto prvním miliardářem na světě kdo?
2: V jakém roce, prosím?
1: 1916.
3: Jsem chtěla říct Bill Gates, ale
2: to bylo taky.
1: Vybavte si jména slavných mužů přelomu 19. 20. století, jako některá vám
2: 1916,
1: tam...
2: 1916, jo?
1: Jo, přesně tak, některá vám tam cinknou, všechny znáte. Jo,
2: však to je během...
3: Ne. To bude nějaký ten, to...
2: To je po první světové válce, jako dva roky.
3: To bude, není to spojené s nějakou bankou?
2: To je během první světové války.
1: Chcete ta jména?
3: No.
1: Dobře.
3: Rothschild.
1: John Jacob Astor, nebo Jacob Astor, Henry Ford, Nathan Rothschild, nebo John D. Rockefeller.
2: Henry tak. Ford, jako nevím, jestli byl zrovna nejbohatší, ale...
3: Ale Rockefeller, ne?
2: No, to se porovnává vždycky.
1: Tak Marťa vypadá jako, že žije už 200 let a vlastně si pamatuje, co tehdy psali v novinách. No, ten nebyl nejbohatší.
3: Tak já říkám Rockefeller.
2: Já taky, jo.
1: Říkáte to správně. Dnešní předchůdce filantropů, mi se hodně líbilo, že někdy v 56 odešel jako do důchodu, na kterém byl asi 40 let dalších, jo, takže tak, no.
3: To by se mi taky líbilo.
1: V těchto dnech roku 1968, tehdy jako záskok debutoval dneska slavný pěvec Plácido Domingo v newyorské metropolitní opeře. A já se jenom ptám, s kým později tvořil slavné koncertní trio? Tři tenoři.
2: Tři tenoři? A to
1: kdy samozřejmě toho třetího budeme, že jo, hledat, protože toho druhého to víme každý, že jo.
3: Ale to bylo na plakátech, to tehdy strašně frčelo,
1: no,
3: a bylo
1: jasně,
3: to něco Domingo, no.
1: Tak ten druhý, ten nejtilnatější, to snad víme?
3: Ne.
1: Aha, tak to, a vy neznáte jednoho?
3: Ale
1: aha,
3: známe, ale já se na to nevzpomínám už.
1: Luciano.
3: Pavarotti.
1: Přesně. No a ten třetí, to jsem myslel, že bude. Mimochodem byl to taky Španěl. Byl to Španěl tedy, podobně jako Plácido.
2: A Pavarotti?
3: Ne, ale víš co? Víš co? Já to tam vidím. Já vidím i barvu.
1: Já vidím
3: barvu toho plakátu.
2: No, nevidím nic.
3: On byl do červena. Ne, já to fakt vím. A na tom byly velkém ty tři jména. A já...
2: Jenom stačí říct, no?
3: Jaké tam byly? Nevím, prostě, ale ty tři jména mám rozmazané. Takže Pavarotti, něco Domingo.
1: Tak já se ptám na to něco. A to něco byl Jose.
2: Jose.
3: A první písmeno?
1: Céčko.
3: Carreras.
1: Oh yes, ano. Tak si zatleskáme. Výborně. A máte to za sebou.
2: Super, tak to bylo dobrý.
3: Jsem se opotila. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
8: Jako rychlej mi ráno dlouho neubíhalo a teď jsme přišli, říkali, jo, 6, tady zíváme, za chvíli bude 7:45. Ve školách takhle kluci a holky nemají nějaký zase jako den navíc, ne?
9: Ne, já myslím, že ne, že normálně už se jde do školy.
8: Nejsou nějaké jako podzimní prázdniny, je to spíš potom kolem 28. října. Dobře, tak ve školách za chvilku zazvoní, zdravíme, tím pádem i pedagogy, ale zase budete mít o něco kratší ten týden. Dneska jenom připomínáme, řešíme romantické songy, jaká je vaše nejoblíbenější hudební Sladiárna, takže pište, nahrávejte. To je taková esence toho, o čem si i dneska povídáme s Lenčou.
9: No a podíváme se také letem světem internetem. Já jsem byla v práci i včera a narazila jsem na taková témata, která jsem si říkala, že
8: bude s tebou... probrat ve dvou.
9: Ano, že s tebou chci probrat. A to je téma chleba. Jíš chleba? Kupuješ chleba?
8: Nekupuju, ale jím, ano, přesně tak. Jako na mě celý ten velký bochan je moc, ale raz za čas, jak říkala moje babička, se odměním nějakým jako speciálním. Třeba v jednom řetězci, který začíná na L, si občas kupuju takový menší, třeba bramborovo-cibulový, ten je naprosto výborný a podobně. Jo, a hlavně čerstvý chleba, co si budem.
9: No, takový ten poctivý z toho kvásku třeba, že?
8: No, a když se jakoby, když to prostě křupne a potom je tam taková ta dobrá konzistence ještě s něčím na tom, bože můj.
9: No, a máš nějakou představu, okolo kolika peněz se pohybuje bochník chleba tady?
8: To je strašně zvláštní otázka. Jakoby kolik stojí, jo?
9: Kolik stojí, no.
8: Tak většinou se člověk kouká už po těch v akci, ale tak dejme plus, minus, v dnešní době to nějaký 40-50 už to je, ne?
9: No to přidej.
8: No, no počkej, ale proč se ptáš?
9: No ptám se, jestli tak jako máš přehled.
8: Dobře, tak já dávám jako za bochník 50 korun, no.
9: Dobře, dobře. Tak samozřejmě v nějakém řetězci ano, ale pokud si chcete koupit takový ten kvalitní kváskový chleba, kde opravdu není žádná chemie, nic, jenom je ze 4 ingrediencí, tak většinou stojí už přes 100 korun. 100, 120, 150 korun.
8: Neke.
9: Jo? Ty nechodíš v Praze do pekáren?
8: Ne.
9: Ne, opravdu kváskový chleba takhle stojí. No.
8: Kupuju rohlík za 2 koruny v řetězci na té pro změnu, jakoby, no. Dobře, no.
9: Což mi tak jako vlastně připomnělo to téma včerejší, a to je to, že v New Yorku je pekárna, která teď prorazila s bochníkem chleba. Mm-hmm. Má vyprodáno, prostě hned jak otevře, tak okamžitě vyprodává všechny zásoby. A typni si, za kolik tam by si skoupil bochník chleba.
8: Jinak je klasický, poctivý, ale není tam nic navíc, jo?
9: Ne, jsou to 4 ingredience, opravdu jenom kvásek prostě. Aha. A to je na tom to nejdražší v podstatě.
8: Jo, jo.
9: Dneska už je nejdražší, že to dostanete bez chemie.
8: Ne, ne, ne, opravdu někdy se jako předává jako tekuté zlato, že jo? To se dokonce dává jako dárek a pak si o to pečujete a tak dál.
9: Krmíš kvásek.
8: Dobře, dobře, tak jo, tak 320 na naše.
9: Tak přidej. 1300 korun. 1300 korun.
8: A kolik má ten chleba? 3 kila?
9: Nebo? Kilo a půl, je to a velký pozor, bochník.
8: Tak to je zase jako pozor, no to je zase jako...
9: No ale i tak jo, mm-hmm. i tak. Je to teda hodně, dokonce některé pekárny v okolí si udělali reklamu tady na tom, že oni mají ten chleba levnější. Je tedy z těch 4 ingrediencí, ale zajímavé na tom je, že se z toho stalo vlastně virální fenomén, mm-hmm. protože tam zašlo pár influencerů a udělali z toho totální prostě posedlost chlebem, takže v New Yorku nejvíc frčí chleba za 1300 a jsou opravdu vyprodaní.
8: Když jsi mě ptala na tu Prahu, no. tak jako jednu věc musím zmínit a možná, že máš podobnou zkušenost, dobře chleba a co si budem povídat, je to taková poctivá investice. Ale občas mi přijdou diskutabilní, když pomineme kavárny a zákusky jako takové, hmm. tak právě takové ty pekárny, specializované opravdu na taková ta jakoby ňamina a pečiva a podobně, protože tam se občas člověk diví. Já dokonce mám jednu, kde si chodím jenom a vždycky se mi koukají divně. Takový ten řetězec, určitě na něho naráží na každém kroku, kde si kupuju jenom jednu jakoby briošku z cibulového těsta se sýrem, protože ta stojí 30 korun a zbytek, včetně kroasánu jednoho, kolem stovky a víš přesně, co myslím?
9: Jako úplně vím, a víš co já? Já dělám to sama.
8: Jo, a ještě tam mám Love Bowl. Jo. Děcka, to je něco neuvěřitelného, to je taková koule, asi celá osmažená v tuku, já se moc omluvám, Evie Riegler a podobně, jsou v tom rozinky, jmenuje se Love Bowl, tak ta stojí 35, jo. A ona, no a dál, a to je všechno. A ona, what, girl? A já, no, jo, jo.
9: Jo, protože tam nechají ti lidi třeba 500, že za 2 korasany.
8: Jo, a oni chodí, to jsou takový ti stylový, jak ráno jdou pánové jenom v těch trenkách, vyjdou, víš, a potom mají to kafičko a prostě tisícovka pryč, jako.
9: Ty, ale já jsem takhle šla taky do jednoho řetězce s takovým jako zdravějším jídlem a chtěla jsem jenom nějakou sváču, ale prostě ta sváče byla, že bych za to musela dát přes 100, třeba, chápeš, jo? A tak na svačinu mi to přišlo zbytečné a oni tam měli takovou kostičku, že slaví narozeniny ten řetězec a ta malá čokoládová kostička stála 20 korun. Mm-hmm. To bylo nejlevnější, co tam měli. Já jsem tam došla a říkám, prosím vás, tak já bych si dala tu kostičku. A paní říká, a jako jenom tu, jenom to? A já říkám, ano, jenom tu. A ještě to bylo tak trapné, že já jsem to jako chtěla sníst tam, že v klidu, jo, že jsem to nechtěla ani to. Takže ona mi dala takový velký bílý talířek a uprostřed toho velkého bílého talířku byla malá prostě, já nevím, 3x3 cm čokoládová kostička za 20 korun. Ano. To jsem si koupila.
8: Mimochodem během kouzlo přímého přenosu, protože žijeme přes WhatsApp, naše číslo 776612800, tak posluchačka Hanka si typla známý řetězec.
9: Ano.
8: Ne, není toto křestní jméno, i když to křestní jméno začínající na P, to je taky masakr.
9: To
8: jo?
9: Je taky masakr,
8: tam
9: no.
8: Si občas chodím pro jednu bábovičku, jo? Dneska. To je taková ta malá kanele se to jmenuje, tak to, takže
9: tak to
8: ne
9: vypadá.
8: Kanele. Kanoli? Ne, kanoli je něco jiného. Ježišmarja, teď jsem zapomněl ten název, bože, to je úžasné.
9: No každopádně to vypadá, že my bychom si v New Yorku chleba opravdu nekoupili.
10: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Dobré ráno, Lenčo a Radime, pro mě je romantická písnička, píše nám Jarda z filmu Forrest Gump, sice tam není text, ale pouze klavír ve scéně, jak létí peříčko, jo, to se mi hodně líbí,
1: já,
0: že to
1: já tak... nemůžu se říct Forrest Gump, já to vůbec nechci slyšet.
0: Dobře, prosím, už to nejde.
1: Ne, já prostě, víš, u čeho já pláču?
0: Mm-hmm.
1: To, co peříčko? Peříčko ještě je dobrý. Ale...
0: Peříčko je dobrý.
1: Peříčko je dobrý.
0: No.
1: Ale když on sedí nebo stojí u toho hrobu té Jenny...
0: Prozradila spoiler pro ty, kteří ještě neviděli.
1: A říká, Jenny, kdyby se kdykoliv cokoliv potřebovala, tak něco takového, tak já jsem tady, jak oni si to říkali, tu větu. A to já normálně už se mi chce plakat.
0: Mluví, jestli tam jako naletí peříčko.
1: To možná naletí peříčko.
0: To peříčko. Tak já radši budu pokračovat dál. Za mě jsou to Disturbed, The Sound of Silence, kterou hrajeme i na Rádio Čas. Ještě se nestalo, abych neměla husinu. No a z českých Bára Basiková Souměrná se nám líbí hodně. No a teď v čerstvém opravdu a přímém přenosu píše přes WhatsApp Rádio Čas Libor, který nás ňuňá. Moje nejzamilovanější je Alize. Je ne remarque. Asi to nebude ta klasická, ta mualolita, ale prostě je ne remarque. Snad to říkám správně, omlouvám se. Jo.
1: Někdo zmiňoval na Facebooku taky Metallicu, Nothing Else Matters, takže taky taková píseň. A já jsem si ještě vzpomněla, ona to teda není úplně ploužák, ale mně se líbí jako romantika a je to z pohádky písnička. Já nějak zkracuju dneska.
0: Já doufám, že dneska zase neřekneš to. To tenkrát u mě úplně klesla.
1: Počkej, s čím
0: jsem... Zemlejna.
1: Znám jedno údolí, znám já.
0: No, to ty jednak neznáš, to očividně. Ale která pohádka se ti vybavila?
1: Já už nevím, jak se jmenuje ta pohádka, ale ta písnička je od Kristýny na bílého koně, na bílého koně.
0: Uh-huh.
1: A ta se mi teda líbí moc.
0: Tak když jste řekla ty pohádky, tak jako ku podivu já vždycky brečím, že to je pohádka, známe to nazpaměť, princové jsou na draka,
1: no.
0: Na konci, že jo. Tam je slunce a nejbližší okolí, srdce, pardon, něco mě svírá a vůbec to nebolí.
1: Je to krásno.
0: Jestli to nebude láhaska, jestli to nebude láhaska, no tak vidíte, no, každý pes jiná ves, ale žijeme to s vámi, i ve všem.

0: letní den. Takže prosím vás, pište, nahrávejte a za chvíli zprávy s Martinem.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D56 v oblasti Paskov ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na Zlínsku na silnici v oblasti Tlumačov. Probíhá zde vyšetřování nehody. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku mají platební karty stále mladší děti. Rodiče nejčastěji pořizují už 11-letým dětem. Některé banky je ale nabízí už od 8 let. Děti kartou nejvíc platí jídlo, hračky nebo online hry. Výhodou pro rodiče je, že mají přehled o útratách a mohou je tak mít pod kontrolou.
9: Morava aktuálně.
7: Karviné mají golfisté znovu důvod vyrazit na hřiště. V Lipinách je nově otevřená veřejná 9-jamková dráha. Hřiště bylo dříve zavřené a teď prošlo obnovou. V areálu je také cvičné hřiště a místo pro nácvik odpalů. Zájem golfistů je podle provozovatelů od začátku velký. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
10: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat, takže ten pracovní název školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
9: Rádio Čas, sport.
7: A Sparta Praha doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Jediný gol zápasu dal ve druhé třetině Ondřej Beránek. Karlovarský brankář Dominik Frodl chytil všech 27 střel. Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia.

0: věci, které milujete.
1: Dobrou chuť k snídani za tým Rádia Čas, za Lenču a Radima. Dneska jsme zmínili taky geniální, nebo takhle, jako prý geniální newyorský chléb, tuším za 1300 přepočtu.
2: Jo, přepočtu na 13
1: kilo a půl. A řešili jsme takovou tu poctivost a ten zázrak jménem kvásek. Libor nám zareagoval jednak fotkou všech svých domácích výrobků a píše, dělám kváskový chléb, jo. Mm-hmm. Ani můžeš okomentovat, protože nejlepší jako to opravdu vidět, jo. Dívej se, to bude asi domácí.
2: A miluju, počkej, miluju, miluju.
1: To, počkej, tam jsou dokonce i kroasány, pokud se nepletu, jo?
2: Tak
1: dívej
2: krásno.
1: Se, dívej se na to, to je nezmarat.
2: Já neumím péct takhle, ale závidím, ale přeju, je to krásné.
1: Děláš dobré věci.
2: Ne, ne, to jako takhle, jako těsto ne, to já dělám takové ty bez mouky, bez cukru, takové ty patlaniny. Ale tohle jako chleba upéct neumím a musím říct, že to je velké umění, aby ti to nespadlo.
1: Jak se říká, tak, no.
2: Ale čerstvý chleba miluju.
1: Jinak dneska to není o pečivu, můžeme taky někdy probrat, ale sondujeme a ptáme se vás, jestli máte svůj romantický song, písnička, kterou jste si tak vnitřně jako srdečně adoptovali a nedáte na ní dopustit.
2: Pište na náš Facebook nebo taky na WhatsApp na 776612800.
1: Dobré ráno, Moravo.

0: Hudební svět s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Pohodu vám všem a speciální pozdravy Michalům i Michailům k dnešnímu svátku, takže Míšové, ňuňáme na dálku.
1: No a když jsme u toho gratulování, tak můžeme pogratulovat také zpěvačce Leny, protože ta vydává nové studiové album Good Omens. Jo, ty jsi tak už zvedl tu šabličku, tak já jsem myslela, že pustíš písničku.

0: jsme slyšeli pár ukázek z nového alba Leny Přitvrdila. Přitvrdila, takže se vlastně bude hodit krásně do krámu celého mega koncertu Rádia Čas.
1: Ona se vrhla do toho rockového světa opravdu po hlavě a moc se mi to líbí. Tahle píseň se jmenuje Perfect Girls a naspívala ji společně s Annabelle. A co je krásné, tak je, že ona prostě si řekla, že kašla na všechny očekávání a že si prostě udělala tu muziku a desku tak, jak chce ona. Sama si ji produkovala, sama si ji psala, sama prostě dělala všechno okolo. Vydává ji sama pod svým vydavatelstvím. Mm-hmm. Tak. A opravdu je to takový jako výkřik toho, že prostě pojďme ty věci dělat tak nejlépe, jak umíme a jak vlastně cítíme. Moc se mi taky líbilo to, co ona k tomu řekla. Mimochodem k té písni Perfect Girls, že píše o své zkušenosti ženy v hudebním biznesu. My ženy jsme pod mnohem větším drobnohledem než naši mužtí kolegové. Více se u nás zdůrazňuje a kritizuje vzhled, věk, náš osobní život a faktem je, že jsme kolikrát popichovány proti sobě navzájem a v určitém bodě skartovány do starého železa. Tak právě tady o tomhle je ta píseň a mi se to teda moc líbí, tejto poselství.
0: Konec konců palici má po mamince, protože zásadová, co se týče výběru i písniček, je její maminka taky jako Lenka Filipová, jo, takže ta se s tím taky nemazala v tom nejlepším slova smyslu. Když jsme u těch silných žen, tak jenom druhá gratulace vlastně spoza velké louže, nevím, jestli jsi slyšela, ale...
1: To je Miley Cyrus.
0: Po 10 letech se dočkala žebříčku, tedy v Billboardu, hit parády americké, ten nejvyšší, prostě její deska Best Bass Persuades, konec konců stejná písnička, teď je na Rádiu Čas, tak... Má zlato, no. Konečně.
1: Takže gratulujeme a máváme za velkou louži.
0: Ženskou sílu vlastně.
1: No což samozřejmě i teďka, teda když jsme u té ženské síly a trojice, tak nemusíme chodit daleko. Adéla Jergová, naše slovenská tady sousedka, která je úspěšná velmi v Americe, tak taky její píseň Nicole Kidman teď boduje ve všech žebříčcích snad na celém světě.
0: A je to moc chytré, protože to Nicole Kidman taky hodně chytí ten název. Myslím, že to je hodně jako geniální tah. Já mám pocit, že totiž Nicole použil už nedávno někdo, jakoby dokonce v textaci své písničky, ona se to pak hodně posílá dál, no.
1: Ale zrovna Nicole Kidman tuhle píseň od Adély Jergové schválila, takže... Prostě proč ne? A mě tahle dáma velmi baví. Stejně jako mě baví Leny, mimochodem ty dvě dámy, tedy Adélu a Miley, tak ty můžete vidět za vodou, protože Adéla sice měla v Praze koncert, ale byl okamžitě vyprodaný. Ovšem Leny můžete slyšet a vidět v Ostravar aréně, teda v Mustang aréně nově, bývalé Ostravar aréně. No tak jsem to popletla, no tak kdo komu se to nestane?
0: Taká snaživá, no, tak povídej.
1: Mustang aréně, 21. listopadu na našem megakoncertu Rádia Čas.
0: Ať je to komplet, tak nejenom Leny a její speciálního z Marpo, ale samozřejmě taky velký koncert Olympiku, Davida Kolera a víc než hodinová show, víme, že se všichni těšíte. Europe, ne!
1: It's the final countdown.
0: Tak to byla ženská antisíla.
2: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a s vámi Radim, Lenka, 8.13 a málo jsme říkali, kdo dneska slaví svátek, a to je Michal a Michael.
1: Jsi zlatá, jsi fakt zase byla pryč. 2 minuty zpátky jsem gratuloval Michalům a Michalům.
0: Fakt, ty jsi to říkal?
1: Kam jsi zašla? Kam jsi zase odešla z toho hezkého těličko?
0: A to jsi gratuloval jakože on air?
1: Jo, fakt? Ano, v přímém přenosu.
0: Tak já jsem tě asi neposlouchala.
1: Já vím, že ne.
0: Promiň.
1: To je pořádku.
0: Já tě občas neposlouchám.
1: A protože, a vždycky ona je důležitá, a protože málo přijeme, a ona, to, ona je schopna to říct i minutu poté, jo? To bylo to asi 5 minut zpátky, že jo, protože to...
0: Ale
1: a já říkám, a co? A já říkám, co jsme zapomněli? No, popřát k svátku Michalům a Michaelům.
0: Ale to nevadí, protože prostě...
1: Ne, opakování matka moudrosti.
0: Protože a navíc délka poslechu ráno, jako lidé, co nás slyší ráno, tak nás slyší kratší dobu, takže v podstatě třeba někdo vůbec neslyšel, že má svátek Michal a Michal.
1: Přesně tak, ono je dobré to připomenout. Hlavně takhle jsou kategorie vlastně 3. Lidi, kteří vám vždycky popřejí, lidi, kteří by chtěli popřát, ale zapomínají.
0: To jsem já.
1: A potom lidi, kteří neřeší moc svátky. Jo? Pak kategorie 4. Já znám strašně malé procento lidí, ale kde svátky slaví jako narozeniny.
0: Jo.
1: Že opravdu jako dávají se i dárky, možná jsem tam nějaký ten dortík a to, takže nevím, do které kategorie spadáte, ale Lenča připomněla tedy.
0: Já na to většinou zapomínám úplně a u sebe ale taky. Že mě musí někdo ráno napsat, že to je, a já to vůbec nevím.
1: No a protože dneska jsme měli první zásek ve Zlaté větě a Lenča říkala taky, že včera posluchači měli hodně sváteční mod, jenom připomínáme aktuální Zlatou větu, hity, které pohladí i roztančí. Kdyby něco, protože v této hodině si ještě zavoláme.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude hodně dynamické. Na nebi je větší množství hvězdných aspektů nesouladných problémových, ale také tam jsou silné aspekty pozitivní, souladné, vítané. Takže dít se toho bude opravdu hodně, a to na obou stranách spektra. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mohou bojovat s milostnými svody. Beranů by se mělo držet štěstí, ale by budou snadno prosazovat svou. Panám by si měli začít plnit jejich dlouhodobé plány. Kozorozdy mohou řešit zásadní životní události a býci si budou užívat na poli sexu. Váhy mohou zažívat fenomén štěstí v neštěstí. Vodnáři mají naději na profesní úspěchy a blíženci se mohou setkávat s nějakými profesními podrazy. Radci budou pociťovat zvýšenou energičnost. Štírům bude vycházet vše, nač stáhnou, a ryby by měly být až extrémně citlivé a vnímavé. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Studio Rádia Čas, ne dva, ale tři mikrofony. Pokračuje Dobré ráno, Moravo, 29. září, trošku zkrácený pracovní týden, ale pokud vám to jako moc nefunguje, ty mozkové závity a tak dál, tak si teď můžete oprášit třeba za volantem nebo na pracovišti. Kolega Martin Fabík nám udělal takové malé víš, nevíš, které někdy zní jakože pro chytrý kvíz a někdy pro třeba základní školu a první stupeň.
8: Ano, je to vyvážené.
1: Dneska díky bohu skupina B, alespoň teda na mém papírku.
0: Tak já třeba si nevím rady úplně ze vším.
1: Tak pojď, začni. Nebo víš co, protože takhle, ono vlastně to je otázka pro mě, ale já to vždycky dávám tobě.
0: Dobře, jo, takže, tak dej mi.
1: Akorát teď se musím fakt snažit, abych to nezaspíval, jo? Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo. Paletu mám amatérsky chudou.
0: Vaše Knecká.
1: Výborně. Protože to člověk. Ale když mě paní možná políbila na čelo.
0: A miluju a maluju a miluju a maluju. Dobře. No a já si nevím rady, takže to dám tobě, to dobře.
1: To už mi přišli normálně.
0: Jak kámen tíží andělský střílny a na nás dva teď čekají, hledají cíl.
1: No to známe, no.
0: Hned jasný, na první moment zaměří střílí, hroty svý nezraní vím.
1: Ježišmarja, to známe, já mám pocit, že jí zvolne Rádia Čas.
0: Jak kámen tíže andělský, já vím, ten první.
1: To je zase nějaká mezihra nebo něco, že jakoby.
0: Jo, ale ta první věta, jak kámen tíže andělský střílny, tak to mi něco říká.
1: No jasně, že jo.
0: A ty to zaspíváš to?
1: No, tak zabroukej to, Marťo.
0: Ne? Jo, počkej, trošku.
8: Zní tak ať duchové trochu, ale...
1: Ale budeme féroví. To už bys byl moc hodný na nás,
8: je
1: no?
8: Je to Tereza Kennerová Schody do nebe.
1: Je kámen tíží, andělský střílny. Jo, už vím, dobře, fajn, ano.
8: Čekají, hledají cíl. Co
1: tak
8: je
1: jo, dobře, do. Bůh ví. Ano, takže...
0: tak to bych vůbec nedal.
1: Poznej město, Perník.
0: Dostihy, Kunitická.
1: Jo, to máme oba stejné, jo, takže Pardubice. Ano, tak přesně tak.
0: No, ale hádanku nevím.
1: Mhm, no.
0: Takže já ti to řeknu, jo. Jsem ze dřeva a papíru, spálit mě ale nejde. Kdo jsem?
1: That's all? Aha, to je všechno, jo.
0: No, jsem ze dřeva a papíru, ale spálit mě nejde. Naši posluchači, já doufám, že hádáte s námi, protože tohle teda fakt
1: strom
0: nevím.
1: Strom to není, že? Ne. Asi. Protože ten to, jako by...
0: Ze dřeva a papíru, fakt, ale spálit mě nejde.
8: Výsledek, tak jako je to těžké, no.
0: Tak knížka to taky nebude, že jo, protože ty se pálili.
1: Zeptáme se jenom, opravdu jako je to ze dřeva papíru, nebo je to spíš taková jakože, jak se tomu říká, metafora?
8: Je to spíš jako konec toho, předtím to jako bylo, ale pak ten výsledek z toho dřeva, z toho papíru, ten výsledek z toho nejde už spálit. Mm-hmm. Jak máš, jak kdyby, když hodíš to do ohně, ten to dřevo a ten papír, mm-hmm, z toho máš výsledek a ten výsledek už nemůžeš, jak kdyby spálit.
0: Popel.
8: Ano,
1: popel, yes.
0: No takhle ty to myslíš, já jsem myslela, že to je vyrobené ze dřeva a papíru, ale to je jako, že to vznikne ze dřeva a papíru.
1: No, to je ta čeština, no.
0: Aha, to je chytré.
1: Tak já vám čas, komentuji. Takže fajn, jen půl roku pracuji, do žeber si pumpuji. Děvče svléknu během chvilky, stačí pustit více žilky. Plyn, prout i ta voda je mou krevní skupinou. To mi docvaklo.
0: Co to je?
8: Těžký,
1: jen půl roku pracuji, do žeber si pumpuji, děvče svléknu během chvilky, stačí pustit více žilky, tam jsem chvilku se zastavil samozřejmě, já jsem myslel na svoje. Plyn, prout i ta voda je mou krevní skupinou.
8: A teď to začalo vlastně.
1: No hele, víš, co mi pomohlo hodně?
0: Podzim?
1: Ta žebra. No. Nebo žebrování.
8: Žebra.
1: Nějaká věc, která má jako žebrování.
8: Žebra. Dneska jsou moderní, to může být i v zemi potom, ale teďka...
0: Já to vůbec nevím.
1: Já si myslím, že to topení. Je topení.
8: Topení, ano.
1: Výborně.
0: Ale to bylo teda jako dobré. Dobrý, no.
1: Jenom prosím vás, no to dodat, ty to nevymýšlíš, že? Ty to hledáš.
8: Je to hledám, no, ano.
1: Protože Lenča to občas chválí tak, jako že Marťa to po nocích píše, jo, ty hádanky.
0: Tak ale já bych to ani nenašla.
8: Ano, to
0: no.
1: Našla, jo.
0: Ale topení je dobrý. Normálně bych řekla, že topem dnešního rána je topení a Scotland Yard.
1: Dobře, jsem na druhém místě, ale v pořádku. Začínám si zvykat. A to jsem pro tebe měl takový malý dárek.
8: Jaký dárek?
0: Jaký dárek?
1: Pro tu bono. Ale zavřete oči oba dva.
8: Dobře.
0: Dobře.
1: Zavřete oči oba dva. Jenom trošičku aspoň, ale trošičku jenom.

0: Právě o tom to je dneska, ta Rádio Čas.
1: Je, to bylo fajné. Dáme ještě jednu?
0: Ne. Hledáme romantické songy, takové ty, pro kterou máte slabost, pro které, na které nedáte dopustit. Marťo, ty jsi mimochodem zmiňoval co? Pro co jsi hlasoval? Ptali jsme se tě?
1: Celine Dion, Titanic.
0: My heart will go on.
1: No, jaké jsou ty My heart will go on.
2: Tohle byla naše s mým přítelem Marťou.
1: A tvoje rádio?
2: Běhám raz po zády.
0: Je, já toho mám, ale Lenča sama říkala, jako většinu z toho nezná. Já to mám
2: to si musím ještě dostudovat, teda rádio.
0: Ne, to je takové, já se o to ani nerad dělím, protože jsou takové ty moje srdcovky, nemáš to taky tak, jako že jsi to chtěla pustit ven? Tak já si je tak jako hýčkám.
2: To já se ráda podělím, ať si to klidně poslechne i někdo jiný.
0: Jo, potom, víte co, tak jako dáme si, já nevím, jestli to dohledám, jo, ale když jsme tady zmiňovali ten Marťův fenomén, tak držte palce, jo.
3: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
4: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
3: Takže to je jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
4: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no, takže, ale pořád je to, je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Na TV Relax, mimochodem teď taky ve třech, možná nás uvidíte v záznamu v pořadu Ranní káva s Rádiem Čas. Opáčkají o víkendu, jak už jsme se dozvěděli ze všech možných úhlů, ale prostě tak jsme rádi, že nás vidíte. Nicméně Marťa zmínil jako velkou romantiárnu Titanic,
1: ano.
0: My Heart Will Go On, a já jsem se ptal, jako co říkáte na návrat Celine Dion do Paříže. Podzimní a potom ještě příští rok jarní série koncertů a samozřejmě všichni čekali, jako jestli to Celine dá ten návrat a hlavně se to vždycky prověří, víte, na které písničce?
2: No právě tady na, té, na tom Titaniku.
0: Ne, All by Myself.
2: Jo, jasně, a tam mě moc nebere.
0: Aha, dobře, tak jo. Tak si to potom dáš sama, jo?
2: Klidně.
0: Takže znáte příběh Celine po 6 letech.

0: Ty máš Mirku, ne? Ty máš Mirku, no řekni svůj názor, povídej.
1: Je to hezké, ale tak my jsme se ze sebe v některých písních úplně nepotkali. Ale zase, když to srovnáme s vystoupením bitch. Madony, tak Celine úplně super.
0: Bitch again? Radio Chess.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: A tak to cinkání je nám hodně povědomé.
2: A dneska to vypadá na pánskou jízdu, tedy alespoň ráno, protože vždycky přes den máme 7 kol, kdy rozdáváme tisícovku vám všem, kdo jste se registrovali na časradio.cz a samozřejmě znáte aktuální zlatou větu. A právě první byl Pavel a dneska teďka voláme Ondřejovi. Tak jsem zvědavá, jestli Ondřej poslouchal, protože musím říct, že tu zlatou větu jsme dneska říkali opravdu hodněkrát.
1: Snad to mám vytočeno správně, telefonní číslo, druhý chlap tedy v pořadí, jak už jsi řekla, a první nám sice nespal, ale prostě to nevychytal.
2: No. Nevěděl, no.
3: Prosím.
1: Dobrý den, Radim Alenča, Rádio Čas, je tam Ondra?
3: Ano, ano.
1: Dobrý den, Ondro.
2: Krásné ráno.
1: A víte, proč voláme, že jo?
3: No kvůli té větě, jenže já jsem to neposlouchal.
2: Jak to? Ondro, jak to, že jste neposlouchal?
3: Ježiši Kriste.
1: Vy takhle vymyslíte, jako vy zkoušíte štěstěnu, ale říkáte si, stejně to nevíde, že? Že je to něco podobného.
3: Ježiši, tak to jsem nevěděl, já se
1: A od kolika jste vzhůru, Ondro?
3: No, já jsem si to rádio teď před půl hodinou jsem si to poslouchal.
1: No jo, ale mezi 6. a 8. teda zazněla ta zlatá věta dneska pocitově asi 100krát, nebo včera ještě možná jako v odpolední čas.
2: Já jsem říkala přesně odpoledne, tak, no.
1: Takže nic, jo? Nic, tak Ondro, bohužel, tisícovka teď nepřiletí, koukám se, dneska budeme volat ještě ženám a mužům celkem 5, tak snad to zaklapne. Chcete jí slyšet? Protože stále jste ve hře.
3: Jo, můžete. Jo,
1: tak si zapište hity, které pohladí i roztančí.
2: To je všecko.
1: To je ona. Hity, které pohladí i roztančí, aktuální zlatá věta Rádia Čas.
3: Mimochodem,
1: jak to ráno trávíte, nebo co děláte?
3: Roznáším noviny, letáky.
1: Jo, takhle. To znamená v terénu a nás jenom tak jako trošku v uší, že jo?
3: Ano.
1: No, s tím se musí hold počítat, no, kdykoliv mezi 6. a 18. můžeme zavolat těm zaregistrovaným, tak třeba příště a rádi jsme vás slyšeli, Ondro.
3: Ano,
1: naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Důchodové úterý. Já to připomínám raději ještě jednou, že je dneska úterý, začátek prodlouženého týdne s datem 29. září.
1: Michal a Michael v kalendáři, takže přejeme krásný svátek, pokud na to dáte nebo ne, ale opravdu je vás hodně, co si budeme povídat. A je hodně taky písniček, které nám dělají radost, ale hlavně takové to, které zahřejí to srdce, romantiárny, balady. Jednu je těžké vybrat, píše tvoje jmenovkyně Lenča, ale mám ráda Stand By Me, anebo pozor, aha, to jsem zapomněl, Shakespeare Sister a balada Stay.
0: Jo, to pravda.
1: To jsem miloval, ta byla nádherná.
0: No. Dáša píše na Facebooku Rádia Čas, Elán, navždy sama dotkni, to ji neznám. Marcela, Meky Žbirka, Jesená láska a Michal David, Nesnáším loučení.
1: Mm-hmm. Dobré ránkovi, dva úžasňákovi, písnička zase Elán, Zalúbení, potom Alphaville Forever Young a potom Scorpion, co je tady napsáno, Pískání, jo? Takže to bude asi Wind of Change.
0: Ano.
1: No nicméně, další tipy uslyšíte teď z ulic Moravy a Slezska, kam jsme vyrazili s mikrofonem, a tady je výsledek.
2: Moje nejlepší písnička romantická je od Karla Gotta, Kávu si osladím, protože jsem měla ráda jeho styl hudby.
3: Písničky z mládí, tak, veškeré.
4: Já mám ráda Marka Ztraceného a s manželem máme svoji písničku originál, protože je přesně vlastně o nás.
5: Romantická píseň, každá píseň je milovaná.
6: Těch je více, ale teďka si hlavně vzpomínám na Celine Dion, The Power of Love.
7: Asi Nothing Else Matters od Metallica.
8: Od Whitney Houston, I Will Always Love You.
9: Na Šumavě dolina.
4: Teď si nespomínám.
1: Každý má něco, upřímně, teď mě jenom zajímalo, kdybychom vyrazili ne do ulic, ale třeba do nějaké školy, střední škola nebo pozdější základka, a oslovili generaci Z, tak jestli bychom znali alespoň jednu odpověď na jejich odpovědi, protože jasně, současnou muziku takhle nějak jako slyšíš, ale současné balady, jako těch mladých, jako moc ne, protože všechno je takové houpavé a podobně.
0: Ale já si myslím, že by se do nějakého výběru jako dostal klidně i Ben Kristoval s nějakou takovou jako...
1: S tou novou symfonickou?
0: No, třeba ano, s symfonickým orchestrem. Ta by určitě prošla. Rádio, proč tak?
1: O té jsme i mluvili na Rádiu Čas, přesně tak.
0: Proč tak kýveš hlavou?
1: No jakože jo, že vím, o čem je řeč. Pište, nahrávejte Facebook a WhatsApp číslo
0: 7766 12800.
10: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
11: Hádej, kdo přijde na snídani.
12: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
11: Hádej, kdo přijde na snídani.
10: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
11: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
13: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
14: Jasně, a já budu britská královna.
13: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
14: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
14: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
13: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
11: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: věcí. Bude 8:45, Lenča a Radim, krásné stále ještě ráno s Rádiem Čas.
1: Pohodové dobré ráno, letem, světem, internetem se teď podíváme. Chodil jsi nebo byl jsi někdy na nějakém plese nebo na nějaké firemní akci? Já vím, že ty nechodíš, ale jako jestli jsi byl...
0: Myslím, že jednou nebo dvakrát, ano.
1: Jestli jsi zažil třeba nějakou takovou tu tombolu, jak bývá?
0: Přiznám se, že to bylo asi ne, ale no. Na nějaké firemní akci jsem byl párkrát, myslím, že jednou jsem byl úplně uvzatý z toho, jak rodiče z nějakého plesu donesli jako fixy barevné, jo, ale to je tak všechno, jako, co se týče mého života a života mých blízkých, tak jako žádná větší tombola nebo taková nějaká bizarní neproběhla.
1: My jsme byli jednou na plese, to už je fakt jako úplně pravěk, ale na takovém tom vesnickém a ještě jsme tu tombolu chystali, ale to fakt jako neovlivníš, jo, to bylo prostě, že jsme motali takové ruličky, no, jsme motali měsíc dopředu. A nakonec jsme v té tombole vyhráli prase celé.
0: Co s ním?
1: To je
0: udali
1: těžké.
0: Jste ho nebo...
1: Ne, zpracovali rodiče od mého bývalého přítele tehdy, tak nám pomohli. Ale zpracovat prase celé,
0: je to, dar,
1: to je
0: nedar,
1: jako
0: no.
1: Masakr. No, přesně, masakr. Takže já si myslím, že i po našem rozchodu možná doteď ještě mražáku kus je někde, no. Jo, ale všechno se z toho dá udělat, sádlíčko.
0: Nicméně ty směřuješ asi k nějaké speciální tombole, která kdesi proběhla, ne?
1: Ano, v Číně byl firmní večírek, kde byla tedy firmní tombola a zaměstnavatel tam dal jen tak jako z hecu cenu, kterou si říkal, že ani nikdo nevyhraje. Ale jeden pán jí vyhrál. Nebylo to prase, bylo to něco mnohem lepšího. Je to roční volno. To znamená proplacené roční volno. Takže pokud on chce, tak nemusí rok chodit do práce, ale dostane celou výplatu za ten rok.
0: A byla to tombola? Mně se jako líbilo, že protože z tomboly ty dárky jako věci udat musíš, jo? Proč si šéf myslel, jako, že
1: oni
0: to neudá?
1: Oni si vytahovali lístečky.
0: Jako, aha, že asi loterie spíš.
1: Že spíš jako něco takového, loterie. Že prostě ano. Takže takhle, no. To je dobré. Ale já zase přemýšlím, jo. Je to teda rok placeného volna, jo. A šel bys do toho? Bral bys to?
0: Takhle, vrátil by ses na pracovišti, kde by tě už potom asi neměli moc rádi. To je jedna věc, jo. Jako, že by si navázal po roce, tak jsem tady a oni by věděli, že si nedělá nic za peníze firemní. A myslím, že by dřív nebo později se to projevilo na pracovních vztazích a tak dál.
1: No mě třeba by to bavilo, kdyby to byla práce, která by mě nebavila. Tak to bych byla velmi ráda, že jsem to vyhrála a za rok už by mě tam nikdo neviděl. Tak se rok prostě dělala, co bych chtěla.
0: Jo, takhle, otázka je, jestli to není nějak podmíněné. Jakože kdyby třeba potom nenastoupil, že a podobně.
1: Přesně, víš? Ale třeba tady v rádiu bych to jako nechtěla. To mě stačí třeba na ten měsíc někam odjet, ale prostě...
0: Skromná, vždycky byla jako o tom žádná.
1: Jo, ale na rok mě by to chybělo, já to mám ráda, já sem chodím ráda. Víš, jakože, co bych ten rok dělala?
0: Se vybavil ještě podobný šéf, Boháč, který se takhle jako děkoval v tombole svým zaměstnancům, ale tam to nebylo o tom, ale byly tam třeba auta, vím, že tam byly zájezdy kolem světa a takové jako nevím, kde jako člověk musí pracovat, aby se dočkal něčeho takového. Nicméně já nevím, jestli bych to vyhrál, protože zase by to bylo na akci, která jako společenského rázu a je organizovaná, No.
1: Takže Ráďa má Smolíka, Pacholíka a mně by stačil ten měsíc teda. No.
0: Takže dobře, takže popřemýšlíme, možná v rámci letošního vánočního večírku něco takového proběhne. Inspirace tam nahoru. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: rádě na billboardech pod pseudonymem a pozor, je tam potom jméno politika, jo? Vzhledem k tomu, že se blíží volby, tak jméno politika říkat nebudu. Tak snad, až bude primátor, budete vysílat dál. Prahu rád nemám, ale tohle mě pobavilo. Já jsem dohledával a pak mi docvaklo, že tak jednak jako nevidím se tak opravdu, ale Ježíši Kriste. Asi minulý týden, když jsem dotyčného na billboardech v Praze viděl, tak jsem si říkal, jako, že do toho jako bys romanticky šel, jestli mi rozumíš.
1: Jo, takhle, ale, že se ti líbil.
0: Jo, protože ta fotka je opravdu hodně přející dotyčnému pánovi, ale nenapadlo by mě, jako, že jsem to já.
1: Ukaž.
0: Jo, tak tohle je ta promo, počkej, kde
1: to
0: jsem
1: mě zajímalo, kdo to je.
0: Ano, přesně tak, tady tenhle ten pán. Tam jako lidi vidí brýle a knír a už jako říkají rádia, jo, ale tam jo, když se podíváš, jakoby on ještě před tím třeba, jo, před
1: jo, tak to ne, a podobně, to ne. No. Já si myslím, že tomu Jogínovi, co jsme dělali storíčko, tak jo. Tomu si byl podobný mnohem víc. Tady fakt asi to dělá jenom ten knír, no. A nemůžem říct to jméno, jo, protože...
0: Ne, to už je ten jakoby předvolební čas, tam budeme.
1: Jo,
0: ale
1: jo.
0: Myslím, že není jako za špatňáky, jestli si rozumíme, jo, jestli tam nebude tak jako...
1: Kdo je špatňák,
0: kdo je dneska špatný, kdo je dobrý, ano, přesně tak, jo, jo.
1: A hlavně
0: on má ten knír dolů, jo, no, a my se tak jakoby kroutí a podobně, ale je to sympatické.
1: Ale je to hezké, a mimochodem on je vlastně v barvách, nebo je tento pán v barvách vlastně Rádia Čas?
0: Ano, přesně tak, no.
1: Vyfocen v Praze, tedy. Každopádně Rádio Čas taky v Praze můžete poslouchat přes časradio.cz, to je pravda.
0: Digitálně přes DAB+, kdybyste jeli projížděli autem třeba.
1: A máme tam své posluchače, víme to a máváme.
0: Máme velkou radost. No. Mimochodem, ještě dřív, než přijde Aleš, malé připomenutí, protože i dneska jsme vás oblažili nebo vaše bránice novým videem, jo. Kdyby něco Facebook, Instagram, Rádia Čas, za mě a za Lenču, taková jedna ze života, hodně ze života.
2: Kritik, které milujete. Rádio Čas.

0: Pohodové ráno, s vámi Rádio Čas, no a už nejsme ve studiu sami, samozřejmě 9. hodina před námi a to je jasné, že přichází Aleš Šklubal. Ale ahoj.
1: Ahoj.
0: Se ti vždycky snažím udělat nějaký hezký úvod, ale měla bych se na tom nechat víc záležet.
1: Ne, třeba, to bylo úplně skvělé.
0: Nevím, legenda rozhlasového vysílání.
1: Ne, tak to už vůbec ne. Legenda je Ráďa.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ne.
1: Teď to myslím, jakoby značkou, víš, pro
0: rádio. Ale když já řeknu jako ne, chápeš, no, tak je vlastně blbé. Dobré, pojďme od toho, pojďme se podívat na to, čemu ty rozumíš úplně nejvíc a co nejvíc miluješ, a to je muzika. Jaká je tvoje nejoblíbenější romantická píseň?
1: Hele, já možná to víte, na to romantiku vůbec nejsem, a když, tak rockové balady, jo, takže u mě je to ta klasika, nevím, Metallica, Nothing Else Matters, Don't Cry, Guns N' Roses, teďka v poslední době Disturb předělali, jak se to jmenuje, Sounds of Silence, že jo?
2: Ta zazněla dneska několikrát,
1: anebo YouTube, Without You, jo, miluju tyhle ty věci.
0: A ty budeš vědět, kdo naspíval píseň Angie, že?
1: Angie, Rolling Stones. Ale někdo v originálu před něma, už ne? Ne, vlastně, protože tu písničku složil Mick Jagger pro manželku a teď to byl kdo? Boba Geldolfa. Geldolfa. Tak, jo.
0: Tak jo.
2: Dokonce, jako někteří se přidali úplně v premiéře přes WhatsApp Rády a Čas. Andrea, třeba s manželem jsme spolu 23 let a v našich začátcích jsme poslouchali album od Marka Anthonyho z roku 99. Kde jsou všechny písničky pomalé a dokázali jsme ho celou noc poslouchat. Skončili jsme až u té poslední, jo. Dneska krásno. Už žádnou romantickou nemáme, usnuli bychom dřív, než by dohrála. Přesně tak, esence života, ale Mark Anthony, ano, to si pamatuju, latino, že jo.
1: Ano, přesně, no.
2: Ale nevím, jakože celá deska byla opravdu baladická, co musím kouknout.
0: Taky nevím.
2: Rozšiřujte nám obzory, pište, ale předáváme ti velkou agendu, protože jakoby jsou tam různé typy a... Jak jsme dopadli vlastně Zlatá věta.
0: Joj, Zlatá věta dneska bolí. Teda včera bylo nejvíc.
2: Dneska dva bolí. Pánové a jako vzali nám to, ale vůbec neměli.
1: Ale prodloužený víkend, já jsem si to myslel, že lidi budou mít jiné starosti, že jo, že to bude dneska jako rozlítané, jo, ale držím palce, no, Zlatá věta hned po 9. Jo, budu volat.
2: Která odbíjí právě teď je čas na zprávy s Martinem.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Dopravu komplikuje nehoda osobního a nákladního auta na dálnici D56 ve směru na Ostravu v oblasti Paskov. Opatrnost se vyplatí v Uherském Hradišti v oblasti Uherský Brod. Srazily se tady 3 osobní vozy. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Brno Starý Lískovec ve směru na Prahu. Dodávka se střetla s nákladním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Babí léto. Čekají nás slunečné dny a teploty kolem 25 stupňů Celsia. Déšť se v nejbližších dnech nechystá. Místy ale může počasí zpříjemnit čerstvý vítr. Lehce se ochladí až o víkendu, jinak má být dál jasno a příjemně.
1: Morava aktuálně.

0: Jaková Jakelová.
1: Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku. Nezapomněli jsme ani na výsadbu nové zeleně, také jemné osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici, které si mnozí povšimnou až nyní díky úpravě se skleněným víkem.
2: V Chudobíně u Litovle má zámek nového majitele a čeká ho velká proměna. V areálu mají vzniknout byty, hotel, restaurace, wellness a dětské hřiště. Hlavní částí projektu má být také domov pro seniory, zhruba pro 200 lidí. Proměna zámku má probíhat postupně v několika etapách.
3: Rádio Čas, sport.
2: A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Olomouc s Vítkovicemi. Utkání začne v 18 hodin na zimním stadionu.

0: stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Už je s vámi Aleš Škubal, hezké úterní dopoledne, nevím, jestli to máte podobně, ale včera jsme byli na horách, tak jsem říkal, že to musím říct. Říkám si konec září, jo, nepotřebuju opalovací krém, ale moje tvář dneska připomíná červenou vlajku, to sluníčko je ještě hodně ostré. I to dokáže baví léto. Vím, po třech dnech volna, ano, samozřejmě bude ten start pracovního týdne trošku těžší, ale společně to určitě dáme a uděláme si, no to víte, zlaté úterý. Takže víte, ano. Víte, jak to myslím. Tohle je zlatá věta, hity, které pohladí i roztančí. No a naše téma, romantika, kam jenom doslechneš, tedy jaká je vaše nejromantičtější skladba. Takže pište, já jdu za muzikou a po prodlouženém víkendu se hity, které milujete z Rádia Čas, určitě šiknou.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, hejte, které milujete, a pozor, pozor, romantika má hodně podob. Někdo jo, já vím, ano, zapálí svíčky, koupí růže, ale někdo pustí tu správnou písničku a doufá, že protějšek pochopí, co tím chtěl říct. Takže při úterku stlumíme trošičku svět kolem sebe, přidáme ty nejromantičtější písničky a rovnou půjdeme na to. A Pája píše z WhatsAppu: ahoj, tak za mě skupina Disturb a Sons of Silence. Ještě se nestalo, abych neměla husinu. Pájo, já to mám úplně stejně, já musím trošku připomenout. No, kousek písničky už toho synu mám a pá ještě pokračuje, ještě se nestalo, tedy aby se mi tato písnička oposlouchala. No a z českých pája dodává Bára Basiková a Souměrná. Iveta je tady s hlasovkou, takže Iveto, ta romantika u vás?
1: Tak vám přeju krásné dopoledne.
0: Vám taky?
1: Jsem sice angličtinář, ale písnička, která mě vždycky dostane, je od Michaela Boltona I Love So Beautiful. U toho mi vždycky tečou slzy. Mějte hezký den. Ahoj.
0: Pajo, ahoj. Děkujeme za váš tip. Je to nádherná písnička. Tak ale já se ptám dál, jaká je ta vaše nejromantičtější písnička a k ní třeba i vzpomínky. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Tady jsou skladby, které dokážou, a já řeknu, rozbušit srdíčko. Tak a rozbušit srdíčko dokáže i Výhra ve Zlaté větě. A ta zní, pozor, hity, které pohladí i roztančí. Hity, které pohladí i roztančí. A volat samozřejmě můžu kdykoliv, a pokud ještě s námi nehrajete, tak registrace rychle. To je pár minut a jste ve hře přes naše webovky. Držím palce, buďte ve střehu a teď zpátky z Rádia Čas hity, které milujete.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: I při úterku se to na Rádio Čas leskne zlatem. I při úterku můžete vydělat vaší peněžence a udělat i radost. Zlatá věta je tady, radost tady blízko. Vím, po prodlouženém víkendu a dozvěděl jsem se to z rána povinností nad hlavu, takže tak trošku, ano, všichni nestíháme, ale minuta, že jo, a za minutu 1000 korun, no neberte to. Nevím, kolik dan máme v registraci, ale jedné daně teď budu volat. Takže Dano, nebo všem Danám, halo, připravte se, protože tenhle ten telefon vede k vám a možná i ta tisícovka do vaší peněženky. Takže a je to 6 0 4 3 6 1 a ještě 6 8. Tak, vyzkouším. U mě všechno v cajku. Teď ještě Dana, aby při úterku, že jo. Proložený víkend, starostí nad hlavou, možná teď nějaká porada, možná zákazník, ale já věřím, že Dana k mobilu doběhne. A že to bude na první dobrou. Halo, kdo je tam?
2: Tady Petr u telefonu.
1: Petře, tak já jsem možná špatně zavolal, jo? možná jsem vytočil špatně telefonní číslo, takže se s vámi rozloučím. I to se může stát, že jsem se překlepnul. Mějte se krásně,
2: jo, pohodě,
1: Petře. Mějte se krásně, nic se neděje. Ano, naschledanou, naslyšenou. Tak já to vyzkouším dál. Tak, telefonní číslo a já vemu to z další hodiny a potom teda na Danu, tak. A vezmeme telefonní číslo tady tohleto. 6 0 5 9 8 1 a 7 0 8. Tak a teď jsem zvědav. Ne, tak to mě taky nevyšlo, tak to je to úterý, ještě jednou, 6 0 5 9 8 1 7 0 8, tak teď se přesvědčím, jestli to bude. Ale zvoníme na telefonu tentokrát Lenka, tak jsem zvědav, jestli to vyjde. Takže Lenko, halo. Dneska při úterku. Tak trošku rozhozená telefonní čísla, ale já věřím, že by to mohlo dopadnout. A zlatá věta přinese do vaší peněženky 1000. Ne, tady to nevypadá. Tak ještě jednou. Naposledy. Ne, tady se nedovolám. Takže jo, tak já pokračuju v té, jak bych řekl, té nevýhře, protože od rána se to nepodařilo, poslouchal jsem, nepamatovali jste si zlatou větu, tak a teď jsem se nedovolal. Jo, takže, jak se říká, dneska ještě budeme hrát několikrát, snad to vyjde příští hodině. Jinak, pokud nemáte registraci, tak všechno je jasné přes naše webovky, je to pár minut, jste ve hře a třeba už zítra budeme volat vám. A chce to, jak se říká, být u telefonu. A ještě tady něco mám, pokud jste takzvaně květinový, tak v Olomouci to květinami zavoní a podrobnosti přidám za chviličku.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Farita Ostrava vás zve na benefiční koncert, na kterém vystoupí Jana Kirchner a Robert Balzar Trio a také kapela GDV. Akce je 2.10. od 18 hodin v Akordu v Ostravě Zábřehu. Při koncertu sešli se, aby pomohli. Všechno je na podporu výstavby nového domova pokojného stáří. Jinak předprodej, pokud byste měli zájem, tak koupíte lístky na dkakord.cz. Kopřivnice se dočká nového kulturního a kreativního centra.
1: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: V Olomouci to od 8. do 11. října krásně zavoní. Výstaviště Flora Olomouc zve na mezinárodní zahradnickou výstavu. No a pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do 3 let, tak v Didysvětě v Ostravě odstartovala patlárna. Hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. Jednak děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku a také kreativitu. Patlárna probíhá každou středu od 16 hodin a více info a také přihlášky na didysvět.cz. Tak na to mrkněte. No a pokud si vyberete, já přeju skvělé zážitky. A teď zpátky hity, které milujete.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity.

0: Rádio Čas s vámi ve Zlaté větě, čekáme dál na tu zlatou trefu. Nějak se nám od rána nedaří, ale věta zní a rádi připomenu hity, které pohladí i roztančí. Takže klidně napsat teďka, jo, ještě jednou řeknu, hity, které pohladí i roztančí, ať to máte, jak se říká, napsáno, ať jste v obraze. No a já jdu na aktuální zprávy s Martinem Fabíkem a teď ještě kouknu na hodiny, 3 minutky, no 2 minutky a bude 10. Od Aleše Šklobala hezké úterní dopoledne.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: řidiči aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně v ulici Máchová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Pisárecký tunel. Osobní auto se srazilo s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku i zahraničí čeká lyžaře vyšší cena zimní dovolené. Nahoru půjde cena skipasů, ubytování i dopravy. Týden na horách tak může čtyřčlenou rodinu v Alpách výjít

0: ušetřit hlavně při včasném plánování a nákupu.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku mají sdílená kola velký úspěch. Od příštího roku jich bude ve městě 235. Přibudou také stanice, a to ze 128 na 143. Prvních 15 minut jízdy zůstane stále zdarma. Sdílená kola budou nově také ve Vratimově a Krmelíně. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká velké proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Více uvedl primátor města Jiří Korec.
2: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
0: Město zde nechá také vybudovat i podzemní parkovací dům pro zhruba 350 aut.
1: Rádio Čas Sport.
0: A dnes se v šestém kole Tip Sport Extraligy utká Třinec s Kladnem. Utkání začne v 17 hodin ve Werk aréně. Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
4: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
3: So...
4: Good start. Jujuju.
3: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Taky po desáté s Alešem Šklubalem, po desáté s Rádiem Čas, i po desáté zlatá věta Rádia Čas. A tu hned připomenu hity, které pohladí i roztančí. Tohle jsou slova, která někomu z vás, a já tomu věřím a držím palce, vydělají tisícovku do vaší peněženky. Takže mobily po ruce. Ještě něco tady mám. Pokud fandíte hokeji, tak třeba za chviličku využijete tip jako fandové, si to na stadionu báječně užijete, tak i na tenhle ten tip si počkejte. A pokud se přidáte na naše téma, vaše nejromantičtější písnička, vůbec nemám nic proti. Třeba Lenka napsala, jen jedna písnička, to je těžké vybrat. Ano, tak tady souhlasím, ale píše Stand by me anebo Shakespeare's Sister Stay. Úžasné věci. Tak a další úžasné věci teď z Rádia Čas z našeho playlistu. A to víte dobře, že hrajeme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. You shot me, then you caught me, I'm like them, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I love you.

0: Rádio Čas, hity, které milujete a také Robbie Williams, a tohle musím určitě říct, pořadatelé Colors of Ostrava mají v rukávu výjimečnou kartu, protože příští rok vystoupí hned v první večer festivalu na hlavním pódiu právě britský zpěvák Robbie Williams. Do Ostravy přiveze své poslední album Britpop. Takže fandové, už teď šetřit do prasátka.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Fanoušek nikdy nespí a pokud fandíte basketu, tak basketbalový klub Opava hostí Lokomotivu Plzeň. No a zápas v opavské hale tuto sobotu od 18 hodin. A na místě také náš promotým, včetně časáckého slovníčka. Takže Rádio Čas se na vás právě na tomto místě také těší. A hokejový klub RT Torax Poruba hraje 7. října, to je středa, proti HK Nový Jičín. Jinak zápas v porubské RT Torax aréně startuje v 18 hodin. Já přeju skvělé sportovní zážitky. A z toho sportovního světa, teďka do toho hudebního světa, samozřejmě hity, které milujete, a určitě si hlídejte zlatou větu Rádia Čas. Já můžu volat třeba po písničce a tisícovku, jak se říká, na chodníku ležet nenajdeme.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej.
4: Více o nabídce na byd.com.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: No, přátelé, i start týdne pro vás může být s rádiem Čas a já řeknu zlatý, stačí doplnit pár zlatých slov do zlaté věty. A ta dnešní zní, pokud jste ještě neodkytli, tak rád připomenu, chviličku počkám, ano, tak teď, hity, které pohladí i roztančí. A třeba po písničce u vás zazvoní telefon a penízky jsou, jak se říká, doma. Tak ale pokud ještě s námi nehrajete a říkáte si, jak do hry, je to jednoduché, registrace do zlaté věty přes naše webovky. Takže buďte ve střehu a dneska po ráno, pozor, bylo veselo, nevíš, nevíš, a to je vždycky. Lenka, Radim, Martin a třeba i vy. Pojďme si to připomenout.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1829 se v Londýně poprvé objevili policisté nově vzniklého Scotland Yardu, jo? Víte, proč metropolitní policie, která sídlí v Londýně, tak proč jí říkali právě Skotský dvůr v překladu? Scotland Yard?
4: Nosili nějaký úbor, co připomínal barvy Skotska?
3: To zní hezky, to se mi líbí, protože já jsem nad tím taky přemýšlel, tak jsem to dohledal.
5: A ty, to je hodně zajímavá otázka. Ta se mi velmi líbí. Neznám na ní odpověď, ale jsem úplně oblažena.
4: Já jsem zvědavý teda, co to
5: já
4: bude.
5: Taky, co to bude.
4: Máš možnosti?
3: Zvědavý jsem hlavně já. Tak na okraj, dobře. Tak buď to bylo podle ulice, nebo podle původu zakladatele Yardu, a nebo budovu s policií tehdy sdílel i spolek skotských farmářů.
5: To je, ale to je tak blbý, že by to fakt mohlo být, že?
4: No, ale je to tak, může to být jako všechno, ale podle ulice přece nepojmenuješ podle ulice.
5: Já bych řekla, že podle zakladatele, ale myslím, že ty farmáři se mi líbí víc.
4: No, tak no. Se mi líbí.
5: Tak jdem pro farmáře.
3: Super, super. Scotland Yard, tehdy ta budova měla dva vchody, jeden jakoby pracovní, ale jeden byl pro veřejnost. A ten všichni znali. A ten vchod byl na ulici Scotland Yard.
5: Aha.
3: V těchto dnech roku 1968, tehdy jako záskok, debutoval dneska slavný pěvec Plácido Domingo v newyorské metropolitní opeře. A já se jenom ptám, s kým později tvořil slavné koncertní trio?
5: A
3: tři tenoři.
5: Ale to bylo na plakátech, to tehdy strašně frčelo.
3: No,
5: a
3: jasně,
5: bylo to něco Domingo. Mm-hmm. No.
3: Tak ten druhý, ten nejtilnatější, to snad víme.
5: Ne.
3: Aha, tak to, a vy neznáte ani jednoho.
5: Ale
3: aha,
5: známe, ale já se na to nevzpomínám už.
3: Luciano.
5: Pavarotti.
3: Přesně. No a ten třetí, to je to, to jsem myslel, že bude.
5: Já vidím barvu toho plakátu.
4: No, nevidím nic.
5: On byl do červena. Ne, já to fakt vím. A na tom byly velkém ty tři jména. Takže Pavarotti, něco Domingo.
3: Tak já se ptám na to něco.
5: A to něco
3: byl Jose.
4: Jose.
5: A první Jose. Písmeno?
3: Céčko.
5: Carreras.
3: Oh yes, ano. Tak si zatleskáme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Co takhle udělat si zlaté úterý s Rádiem Čas, že jo? Tak dobře, jdeme na to. Ve hře je 1000 korun, k výhře hodně blízko, to víte dobře. Stačí vzít telefon a je slušně vyděláno. Takže Dana by měla být teď na druhé straně, já už mám před sebou telefon a mohli by začít ten zlatý příběh s Rádiem Čas. Takže jdeme na telefon a to je 7 a ještě 2, 4 a 4, tak. Já věřím, že se dovolá, že to bude na první dobrou. Dneska nám to nějak trošku drhne od rána, jo? Byla by to první výhra dneska ve Zlaté větě. Takže uvidíme, jestli Dana bude na telefonu. Dano, halo, neseme 1000 korun z Rádia Čas. Je to tady, Aleš Ušklubál, Rádia Čas. Z Rádia Čas, Zlatá věta. Ne, Dano, ne. Ne, to není dobré. Já to zkusím ještě jednou. Možná se mi Dana zlekla, jak jsem takhle na ní vybafnul, takže pojďme ještě jednou. Já to zkusím ještě jednou, protože Dana to vzala. 732 73 2 2 6 4 2 6 4. Tak, pojďme to zkusit. Já na to půjdu pomalej trošku. Jestli se mi to podaří, jestli Dana zvedne telefon. Ne, nebude to. Dana se zřekla 1000 korun z Rádia Čas, ze Zlaté věty. Nedá se nic dělat. Tak jo, Dano, možná za vámi teď nehraje Rádio Čas, nebo nejste na příjmu a teď jste přišlo o 1000 korun a je to obrovská škoda. Takže budeme věřit, že ještě máme 3 hry před sebou dneska, že to dopadne. Jinak pokud ještě ve hře nejste, tak je to jednoduché přes webovky Rádia Čas. Dneska se prostě nedaří. Možná prodloužený víkend, dneska fofry, dneska spoustu práce, možná jsem se teď dovolal na nějakou poradu, všechno může být. Takže já do další her držím palce, ať to vyjde.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo.
6: Radio Čas.
2: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Rádio Čas.

Řeknu vám, tu babí léto za okny fantasticky nabíjí, trošku mi tady sluníčko svítí na monitor, leskne se to, ale vůbec mi to nevadí. Tak já k tomu přidám i pohodové úterý s rádiem Čas od Aleše Škloubala. Hned po 11. to na našich vlnách zavoní kávou, vězte zrozum.

0: Sebou Rigler. No a ještě dneska třikrát hrajeme spolu Zlatou větu a tohle je ona. Hity, které pohladí i roztančí. Zapsat, zapamatovat, protože, jak se říká, buďte na příjmu. Teď už ale nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem a bude 11.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku v oblasti Ostrožská Nová Ves v ulici Lhocká. Osobní auto se střetlo s chodcem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte se zdržením. A pozornost mějte na dálnici D1 na exitu poblíž Vyškova směrem na Prahu. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku mají platební karty stále mladší děti. Rodiče nejčastěji pořizují už 11-letým dětem. Některé banky je ale nabízí už od 8 let. Děti kartou nejvíc platí jídlo, hračky nebo online hry. Výhodou pro rodiče je, že mají přehled o útratách a mohou je tak mít pod kontrolou.
1: Morava aktuálně.
6: Karviné mají golfisté znovu důvod vyrazit na hřiště. V Lipinách je nově otevřená veřejná 9-jamková dráha. Hřiště bylo dříve zavřené a teď prošlo obnovou. V areálu je také cvičné hřiště a místo pro nácvik odpalů. Zájem golfistů je podle provozovatelů od začátku velký. Kroměříž vybuduje ve svém sociálním areálu Barborka první denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Radnice i kompletně opraví a zateplí přízemí jednoho z pavilonů za 12 milionů korun. Více nám řekl místostarosta Pavel Motička.
8: Stacionář pro seniory znamená, že občané, kteří pečují o svoje blízké, potřebují taky pracovat, takže ten pracovní název školka pro seniory je úplně na místě, protože když měli malé děti, tak ráno odjížděli do práce, odvezli děti do školky a pak po práci je vyzvedli, tak toto bude fungovat vlastně se seniory. Tam samozřejmě bude o ně velmi kvalitně postaráno.
1: Rádio Čas, sport.
6: A Sparta Praha doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Jediný gol zápasu dal ve druhé třetině Ondřej Beránek. Karlovarský brankář Dominik Frodl chytil všech 27 střel. Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
10: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
9: So.
10: Good start. Jujuju.
9: Mluvíme na vás všemi jazyky, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Zrovna před chviličkou jsem stihnul si udělat kafe po 11. hodině a vždycky říkám, každý život a budič se počítá. Možná to máte podobně. Ale já to říkám také, protože 1. října, a to je ve čtvrtek, máme Mezinárodní den kávy. A tak třeba, co jste o černém moku kávě nevěděli? Za chviličku vězte s rozumem Zevou Rigler. Já pozvu také na večerní podcast Energiemi a teď tady od Aleše ze studia Rádia Čas. Vydařený start týdne, je to se počítá. No a tohle povzbudí úplně stejně jako to černé kafe. Hrajeme hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Káva, taková naše každodenní radost. Nebo teda většiny z nás. Pro někoho to je ranní rituál, pro jiné je to ta chvilka klidu a pohody u vonavého šálku dobré kávy. A to samotné kafe nám nepřináší jenom skvělý prožitek, vůni a chuť, ale také spoustu zajímavých efektů pro naše tělo. Například zrychluje metabolismus. Dá se dokonce i říct, že podporuje hubnutí a taky snižuje riziko civilizačních chorob. Ale je zajímavé, že ještě donedávna se tradovalo, že káva je škodlivá a že její konzumaci bychom měli přinejmenším alespoň omezit. Nebo ji třeba ideálně přestat pít úplně. A co tady na tohle říká biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková?
2: Takže káva škodlivá, tak to bych určitě netvrdila. Káva vlastně patří mezi jeden opravdu z nejčastěji konzumovaných nápojů mezi lidmi a zároveň ona nejenom to, že obsahuje ten kofein, tak ale obsahuje i antioxidanty, to jsou zase látky, které my rozhodně v tom našem jídelníčku chceme. A u řady konzumentů je to tím pádem jakoby nejčastější zdroj právě těch antioxidantů, když třeba nejí dostatek ovoce, zeleniny a mají tam teda aspoň tu kvalitní kávu, tak vlastně ty antioxidanty mohou získat i tímto směrem, takže káva je určitě fajn, zase záleží, v jaké množství je konzumovaná.
1: Antioxidanty a spousta blahodárných látek, které prospívají našemu tělu. A to v jednom šálku lahodné, vonavé a možná trošku návykové kávy. Ale úplně v klidu a bez obav si ji dopřejte. A užijte si to pohlazení chuťových pohárků i té naší psychiky, která to taky hodně potřebuje. Je totiž prokázáno, že káva vyvolává pocit blaženosti a zlepšuje náladu.
0: Tak teď už to víte. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. Já mám takový pocit, že v současné době je to pořádný fofar. Víme to všichni. A tak jak zpomalit v té záplavě povinností, které se na nás valí, jak si uvědomit, co opravdu chceme, potřebujeme, co o nás prozrazuje vztah k věcem, značkám, slevám, anebo jak cestovat bez zbytečnosti a s takovým tím větším prožitkem. Takže nejen o tom si Eva Rigler dneska po 18. hodině bude povídat v pořadu Energiemi se Zuzkou alias Ordinary Minimalist. Buďte u toho s námi. A já tady mám takovou vizi, dlouhodobou předpověď o počasí, protože jsem se dočetl a to mě baví a to mám vždycky nejraději, že babí léto se zdrží. Tak si ještě teplo užijeme. Dlouhodobé předpovědi počasí ode mě za chviličku. Teď ale akce, které určitě budou bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Charita Ostrava vás zve na benefiční koncert, na kterém vystoupí Jana Kirchner a Robert Balzar Trio a také skupina GDV. Akce je 2.10. od 18 hodin v Akordu v Ostravě Zábřehu a bude to při koncertu Sešli se, aby pomohli. Vše na podporu výstavby nového domova Pokojného stáří. Jinak předprodej vstupenek na dkakord.cz. Kopřivnice se dočká nového kulturního a kreativního centra.
2: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: A mám pro vás další pozvánky v Olomouci, to od 8. do 11. října krásně zavoní. Výstaviště Flora Olomouc zve na mezinárodní zahradnickou výstavu. No a pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do 3 let, v Didy světě v Ostravě odstartovala patlárna. Hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. Jinak děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku, kreativitu a patlárna probíhá každou středu 16 hodin. Více info a přihlášky na Didy světě. No a pokud si vyberete skvělé zážitky z Rádia Čas dál, hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: Za okny krásně sluníčkové i počasí, tedy i o víkendu jsme si užili babi léto. Já to ještě teď cítím ve tváři, vypadám jak červená vlajka. No a vypadá to, že si sluníčka ještě budeme pořádně užívat, protože nadprůměrné vysoké teploty by mohly vydržet až do konce října. Moc pršet nebude, jak jsem se dočetl v dlouhodobé předpovědi. Hodně teplý bude začátek října, tedy teploty podobné jako o víkendu kolem 20. No a slunečné a teplé počasí by se tedy mohlo zdržet. Minimálně do poloviny příštího týdne budeme měřit kolem těch 17 až 20 stupňů a tohle vůbec nezní špatně. Babí léto, zbožňuju. Tak ještě nachytáme nějaké to Dčko. A teď zase budeme chytat ten vitamín M, což jsou hity, které milujete z Rádia Čas od Aleše Škovala. Pohodové dopoledne.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, teď už jsme tady dva na vás, je tady se mnou Majky, ahoj, budeme předávat.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Já jsem se teď díval na tvoji tvář, jestli jsi dopadl včera na tom sluníčku úplně stejně jako já jsem jako červená vlajka, ne, ty jsi úplně v pohodě.
1: No, já jsem byl včera v zábavním parku, ale sluníčko tam bylo, ale neměl jsem od čas se opalovat teda.
0: Tak si, takový ten méně opalovací typ jako já.
1: Ano, ano.
0: Hele, dneska jsou to balady. Ty nejbalady, které máme rádi, tak tvoje srdcovky.
1: No, já mám sám o sobě rád Luise Capaldiho. Jakkoliv, jo, jakákoliv jeho píseň je za mě úplně kouzelná, myslím si, že těch romantických tam má obrovskou spoustu. No a jinak třeba Passenger, Letter Go a takové,
0: jo,
1: no.
0: Jo. Já jsem zmiňoval všechny ty rockové balady, které zase miluju já. A moje žena zase nemá ráda balady, kdy se od něj jakoby křičí, kdy ty hlasy jsou takové strašně silné, jo, takže možná to je ten Capaldi.
1: No, ten rozhodně. Za mě má
0: to lidí.
1: No, za mě má kouzelný hlas.
0: Zvláště u muziky. Tak jo, dále už s vámi Majky, jdeme na aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem. Bude poledne, takže i dobrou chuť.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Studentské ulici, tady bourala 2 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Třinci na Nádražní ulici, kde se srazily 3 osobáky. Záchranáři právě teď zasahují v obci Valašské Klobouky v ulici Cyrilometodějské. Osobní auto tady narazilo do stromu. Zdržíme se i v Brně v ulici Tržní, tady osobní auto srazilo motorkáře. A problémy jsou taky na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc.

0: Za sjezdem na Litovel stojí porouchané vozidlo.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek října se ještě vydaří. Tento i příští týden můžeme naměřit až 23 stupňů. Rána už ale budou chladná a teploty podle televize LTV Plus místy klesnou až k nule. Nejchladnější počasí má být v týdnu od 19. října.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě na Dubině se otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabízí dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se můžou se službami osobně seznámit už zítra na dní otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajetana Tyla nový bytový dům pro seniory. Čtyři propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Pokračuje mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1 plus KK až 2 plus 1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží, a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisté Třince se chystají na další domácí zápas. Už dneska odpoledne oceláři přivítají Rytíře Kladno. Dnešní utkání se hraje od 17 hodin ve Verk aréně v Třinci. Taky zítřek bude plný sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být ve středu jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
4: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
3: So.
4: Good start. Jo.
3: Mluvíme na vás všemi jazyky, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio

úterní odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl. Se mnou samozřejmě hity, které milujete, ale u těch to nezůstane, protože budeme soutěžit a nadělovat. A to se zlatou větou, kde můžete vyhrát 1 000 korun, stačí jenom plně poslouchat a registrovat se na našem webu cazradio.cz. No a jakmile vám zavoláme a vy prozradíte zlatou výherní větu, tak jste o 1 000 korun bohatší. A já ji ještě naposledy prozradím, ta výherní věta zní: a teď pozor, poslouchejte pozorně, je důležité si to zapsat. Hity, které pohladí i roztančí, jo. Takže hity, které pohladí i roztančí, to je věta, která vám může vyhrát penízky. A v této hodince budeme soutěžit, tak buďte ve střehu. My si dáme 2 písničky a za chvilku se podíváme na Robbieho Williamse, protože ten poslal velkou novinu. Podrobnosti za chvilku.

0: Si držíte vlny Rádia Čas a ono festivalová sezóna sotva skončila, ale už v tuto chvíli se plánuje ta příští, někdy i ta přes příští. A já tady mám pro vás skvělou zprávu, zejména pokud se chystáte na festival Colors of Ostrava, protože největší showman své generace tam právě vystoupí. A jde o prvního oznámeného headlinera tohoto festivalu a jedná se o známého, skvělého, za mě úžasného Robbieho Williamse. Ten se mimo jiné vrácí do Česka, už tady byl a tento britský zpěvák vystoupí ve středu 21. července. Do Ostravy mimo jiné přiveze své aktuální album Britpop a já se neskutečně těším. Letos jsem na Beats for, na Colors of Ostrava byl a věřím, že stejnou show tam předvede i letos právě Robbie Williams, tak jak to vypadalo tento rok. Tak věřím, že to bude skvělá akce. Ode mě další muzika, další hity, které milujete a my v této hodince budeme soutěžit. Tak buďte ve střehu.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, je to tady, my jdeme opět soutěžit. Já jsem teda od Aleše slyšel, že dneska se ještě nenadělovalo a já pevně věřím, že to se právě v tuto chvíli zlomí, protože já opět vytáčím někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu czradio.cz do Zlaté věty. Dnes v tuto chvíli by to měl být Michal, já doufám, že se mu dovolám a že zvedne telefon, byla by to obrovská škoda. Už nám to vytáčí a já chci nadělovat. Tak Michale, snad to zvedneme. Samozřejmě zapojit se můžete vy ostatní, registrace na našem webu a důležité je znát zlatou výherní větu. No, zatím to vypadá, že Michal nebere, tak uvidíme. Ještě dvoje zazvonění a pak to bohužel budu muset položit. No tak, Michale, poslední šance. Tak ne? Tak ani v tuto chvíli nebudeme nadělovat. No chápu, po prodlouženém víkendu asi se ho někdo prodloužil o něco víc a není na telefonu. Je to škoda, tak v tuto chvíli tisícovka nepadla. Dneska teda zatím vůbec, ale dva pokusy zbývají. Celkem 7x denně hrajeme, tak věřím, že ještě šťastlivec, minimálně jeden bude a že nadělovat budeme. Ode mě další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude jasno a

Radio. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Aerosmith, rozhodně krásná balada a my dneska ty nejoblíbenější romantické písně také hledáme v éteru Rádia Čas. Ptáme se na Facebooku, na WhatsAppu a píšete nám toho opravdu spoustu. Třeba Amálka napsala, jedna z nejtotálních romantických písniček je Power of Love od Frankie Goes to Hollywood. Také Gabriela napsala Briana Adamse Everything I do it for you, anebo Iveta napsala Patrika Swayzeho. Já naprosto souhlasím, všechno krásné písně, dejte vidět i vy ostatní, pište na Facebook, nahrávejte hlasovky na WhatsApp. Já posílám další muziku a hity, které milujete. A připravujeme také nejčerstvější zprávy.
1: Hity, které milujete.

0: Také 2 minuty před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si teď bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že Česko zdražuje povinné ručení. Podrobnosti za chvilku.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110.

0: 800.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do krásna vede cesta.
4: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
5: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Se zdržením teď musíme počítat v centru Ostravy. Na Českobraterské ulici bourala 2 osobní auta. Problémy jsou taky v Ostravě Porubě na ulici Studentské. I tady bourali 2 osobáky. S velkými komplikacemi pak musíme počítat v Třinci. Na Nádražní ulici bourala hned 3 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Hronině v ulici Brněnské. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Problémy jsou taky na trase Dubňany Mistřín na Hodonínsku. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Tržní. Tady osobní auto srazilo motorkáře.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku zdražuje povinné ručení. Ceny meziročně vzrostly o skoro 4%. Může za to více nových aut na silnicích. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta.
10: Morava aktuál.
8: Zámecký park v Ostravě Porubě se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
11: Úpravou prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, 3 přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, upravili veřejné osvětlení a obměnili mobiliár. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
8: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Krajská nemocnice ve Zlíně zhání dobrovolníky. Hledá lidi, kteří budou trávit čas s pacienty. Jde o klasické společníky u lůžka, lidi poskytující terapii sepsy a společnosti, které by se zapojily do programu firemního dobrovolnictví.
10: Rádio Čas, sport.
8: Hokejisty Olomouci čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už dneska přivítají hosty z Vítkovic. Dnešní utkání se hraje od 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude ve středu jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
13: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
12: So.
13: Good start. Jujuju.
12: Mluvíme na vás všemi jazyky, mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zůstává Rádio Čas a my ještě budeme dvakrát soutěžit a další soutěž se zlatou větou bude hned za dvě písničky. Takže pokud jste se registrovali, buďte připraveni, hlavně buďte na telefonech, protože zatím nám to nezvedáte, což je ohromná škoda. Dneska se to ještě nepodařilo, tak snad tu tisícovku ještě dneska minimálně jednou rozdáme. Teď už ale muzika, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je tady opět další šance, já se opět pokusím vytočit někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu cazradio.cz do soutěže Zlatá věta. A snad to v tuto chvíli vyjde, měla by to být Taťána, komu telefonuju, stačí zvednout telefon a prozradit zlatou výherní větu, pokud se to podaří. A podaří, krásné odpoledne, Mirek Rašle, Rádio Čas, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Taťáno, mám obrovskou radost, že jste nám to zvedla, protože zatím se to nedařilo. Víte, proč vám telefonuju?
2: Ano, vím, právě víte nám rádio, aby to nevazbilo.
1: Tak to je úplně skvělé. Mám tady zlatou větu a také 1 000 korun. Může být váš, stačí prozradit tu výherní větu. Tak jak zní?
2: No, věta zní, hity, které pohladí a roztančí.
1: Nebudu to protahovat, je to naprosto správně. A vy jste o 1000 bohatší. Tak gratuluju, za co se bude utrácet?
2: Za benzín.
1: Jo, tak to nevím, jestli 1000 bude stačit, ale alespoň trošku to pomůže.
2: Určitě, děkuju moc.
1: Mějte se krásně, výhra je vaše, naslyšenou.
2: Díky, krásný den, nashledanou.
1: No tak se to podařilo. 1000 jsme rozdali a ještě jeden pokus dneska zbývá. Můžete to být právě vy a pokud jste se ještě neregistrovali, cazradio.cz a třeba příště zavoláme právě vám.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
5: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete.
7: Radiočas. Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál 0 citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, Magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Matony esence a Imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnézia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice Matony. Více na mojehruska.cz.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
13: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a ono začátkem týdne to kolikrát po víkendu trvá, než s nám rozjedou hlavičky a než se dostaneme do toho pracovního nasazení. Kor, když máme prodloužený víkend a je o jeden den delší díky státnímu svátku, který včera byl. No tak skválně, jak by vám to šlo dneska, protože i dnes probíhalo Víš nevíš a i dnes jste mohli zjistit, kam sahají vaše znalosti, nebo jestli umíte zkrátka jasně dobře typovat. Takhle vypadalo dnešní Víš nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1829 se v Londýně poprvé objevili policisté nově vzniklého Scotland Yardu, jo? Víte, proč metropolitní policie, která sídlí v Londýně, tak proč jí říkali právě Skotský dvůr v překladu? Scotland Yard?
3: Nosili nějaký úbor, co připomínal barvy Skotska?
2: To zní hezky, to se mi líbí, protože já jsem nad tím taky přemýšlel, tak jsem to dohledal.
4: A ty, to je hodně zajímavá otázka. Ta se mi velmi líbí. Neznám na ní odpověď, ale jsem úplně oblažena.
3: Já jsem zvědavý teda, co to
4: já
3: bude.
4: Taky, co to bude.
3: Máš možnosti?
2: Zvědavý jsem hlavně já. Tak na okraj, dobře. Tak buď to bylo podle ulice, nebo podle původu zakladatele Yardu, a nebo budovu s policií tehdy sdílel i spolek skotských farmářů.
4: To je, ale to je tak blbý, že by to fakt mohlo být, že?
3: No, ale je to tak, může to být jako všechno, ale podle ulice přece nepojmenuješ podle ulice.
4: Já bych řekla, že podle zakladatele, ale myslím, že ty farmáři se mi líbí víc.
3: No, tak se mi líbí.
4: Tak jdem pro farmáře.
2: Super, super. Scotland Yard, tehdy ta budova měla dva vchody, jeden jakoby pracovní, ale jeden byl pro veřejnost. A ten všichni znali. A ten vchod byl na ulici Scotland Yard.
4: Aha.
2: V těchto dnech roku 1968 tehdy jako záskok debutoval dneska slavný pěvec Plácido Domingo v newyorské metropolitní opeře. A já se jenom ptám, s kým později tvořil slavné koncertní trio? Tři tenoři.
4: Ale to bylo na plakátech, to tehdy strašně frčelo.
2: No
4: a bylo
2: jasně,
4: to něco Domingo. Mm-hmm. No.
2: Tak ten druhý, ten nejtilnatější, to snad víme.
4: Ne?
2: Aha, tak to a vy neznáte jednoho.
4: Ale
2: aha,
4: známe, ale já se na to nevzpomínám už.
2: Luciano.
4: Pavarotti.
2: Přesně. No a ten třetí, to je to jsem myslel, že bude.
4: Já vidím barvu toho plakátu.
3: No, nevidím nic.
4: On byl do červena. Ne, já to fakt vím. A na tom byly velkém ty tři jména. Takže Pavarotti, něco Domingo.
2: Tak já se ptám na to něco.
4: A to něco
2: byl Jose.
3: Jose.
4: A první Jose. Písmeno?
2: Céčko.
4: Carreras.
2: Oh yes, ano. Tak si zatleskáme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko a počasí bude lákat k výletům. Celá středa má být u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
6: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a jako první tady mám pro vás pozvánku na basket. Hraje proti sobě BK Opava a BK Lokomotiva Plzeň. Můžete vyrazit na utkání, které proběhne už tuto sobotu, 3. října. Hraje se v hale v Opavě v 18 hodin a na místě mimo jiné bude také náš promotým a sluníčko Rádia Čas. No a zvu také na hokej do RT Torax Areny v Ostravě Porubě. Tady se bude hrát příští týden ve středu 7. října, startuje se v 18 hodin a oproti sobě nastoupí RT Torax Porubě a Nový Čín. Tak přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
8: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
7: Takže to je jak rasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
8: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutu 14. hodina, slovo si teď opět bere Honza. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že letošní sucho zřejmě zdraží pitnou vodu. Podrobnosti za chvilku.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
2: S velkými problémy stále musíme počítat v centru Ostravy na Českobratrské ulici bourala dvě osobní

0: Auta. V Ostravě se zdržíme taky ve Václavovicích na ulici Frýdecké. I tady je dopravní problém. Stále jsou komplikace i v Třinci na ulici Nádražní. Bourala 3 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Brně. V ulici Tržní osobní auto tu srazilo motorkáře. Záchranáři teď je zasahují taky na Hodonínsku na trase Dubňany Mistřín. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále jsou problémy v Hodoníně na ulici Brněnské. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní sucho nejspíš zdraží pitnou vodu. Můžou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Přesné ceny budou jasné nejpozději v prosinci.
2: Morava aktuál.
0: Ostrava podpoří vánoční kluziště pod širým nebem. Na provoz sportoviště, které je tradiční součástí adventního programu v krajském městě, dá zhruba 3 miliony korun. Atrakce každoročně přiláká zhruba 25 tisíc lidí. Záchranáři ve Šternberku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až třem výjezdovým posádkám a má garáže pro tři sanitky. Dosavadní stanice Vývavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
2: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Vsetína čeká domácí pohárové utkání. V rámci MOL Cupu už zítra přivítají pražskou Bohemku. Zítřejší utkání s Bohemians Praha má výkop o 15:30 odpoledne na fotbalovém hřišti Velhotě u Vsetína. Taky zítřek bude jako malovaný. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být ve středu jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
5: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
4: So.
5: Good start. Jo.
4: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: věci, které milujete.
1: Vítě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zad.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas, já se dívám do kalendáře a dneska slaví svátek Michal a Michael. Těch je docela dost u nás v Česku, tak pokud ve svém okolí nějakého máte, tak rozhodně nezapomeňte poblahopřát. Mimo jiné dnes 29. den slavíme taky Světový den srdce. Krásný to svátek. Ode mě další muzika, hity, které milujete a za chviličku tipy, kam můžete vyrazit za zábavou.
1: Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Také dnes tady pro vás mám tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu do Didi světa, protože tady mám skvělou nabídku pro rodiče a děti. Od 21. září totiž pokračují v Didi světě v Ostravě oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči vedené lékařkami. Děti se tady hravou formou rozvíjejí motoriku, nové dovednosti i vztahy k pohybu. No a lekce probíhají každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách, tak kdybyste chtěli podrobnosti, najdete je na webu didisvět.cz. No a zvu také do Kopřivnice, protože ta se dočká nového kulturního a kreativního centra.
2: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. Ode mě pozvání do éteru za dalšími hity, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu.

0: Parťáka dělá Rádio Čas. Přátelé, já tady mám ještě pozvánku na náš hudební svátek 21. listopadu. Už se konečně opět po roce uvidíme v Ostravar aréně. Pardon, v Mustang aréně. Ona se přejmenovala, že ano? No a letos to bude opět opravdu velké. Vystoupí třeba skupina Europe. Mimo jiné připravují evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown a jako jediné místo, kde se objeví v České republice v rámci tohoto turné, bude právě megakoncert Rádia Čas. A jak je to zvykem na našich megakoncertech, tak tam nebudou sami. Kromě nich také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu a také my, moderátoři a hlavně vy, naši posluchači. Neskutečně se těším, tak pokud ještě nemáte lístky a vstupenky, tak doporučuji na našem webu sazradio.cz. kde aktuálně běží předprodej.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko a počasí bude lákat k výletům. Celá středa má být u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Také při úterku vám dělá společnost naše Časovácké rádio a samozřejmě také hity, které milujete. A my u hudby dneska jsme také na Facebooku a na WhatsAppu. Ptáme se, jaká je vaše nejoblíbenější romantická píseň. A o baladách to také bude i dneska odpoledne. Píšete nám toho opravdu spoustu. Třeba Magdalena napsala Miraj a Eva Farna, jakákoliv od nich. Marcela napsala Miroš Birka, Jesená láska, nebo Michal David, Nesnáším loučení. A mnoho dalšího. Dejte vědět, Facebook, WhatsApp, nahrávat můžete i hlasovky. Já posílám další muzikou hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, se kterou ještě dnes budeme soutěžit se Zlatou větou. V tuto chvíli ale předávám slovo Honzovi, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že zájem o umělou inteligenci v Česku roste.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Zdržet se právě teď můžeme na hlavním tahu z Ostravy do Opavy za výjezdem z města za odbočkou na Krásné pole je dopravní problém. S komplikacemi musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce z ulicí Díly 6 se srazila hned 3 osobní auta. Stále jsou problémy taky v Brně v ulici Nové Sady, tady bourali 2 osobáky a s komplikacemi musíme počítat taky u obce Dubňany na Hodonínsku, na výjezdu na Mistřín, ta

0: Bouralo nákladní auto s osobním.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o umělou inteligenci v Česku roste. Za poslední dva roky se prudce zvýšil počet lidí, kteří používají AI nástroje. Momentálně jde už o 670% populace. Zároveň ale 39% obyvatel říká, že má z rozvoje umělé inteligence obavy.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava a povodí Odry po dvou letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na čtyřech nejzranitelnějších úsecích. V plánu je ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Jedná se o čtyři úseky: Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad Soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
0: Tramvajovou trať v Olomouci čeká velká modernizace. Půjde o koleje z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček. Oprava 70 let staré tramvajové trati si vyžádá stovky milionů. Magistrát už o tom jedná s ministerstvem dopravy.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s hosty Střebíče. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Taky zítřek bude jako malovaný, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude ve středu jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
5: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
4: So.
5: Good start. Jo.
4: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

snad ani přátelé nemohli přát. A já mám velkou radost, že vás můžu pozdravit ze studia Rádia Čas právě v takový skvělý den. Kiki Střelcová přeje příjemné odpoledne, v rámci kterého se nám aktuálně hýbou teploty mezi 21 až 24 stupni. Babí léto v pravém slova smyslu. No a to doslova vybízí ať už k nějaké příjemné procházce nebo třeba dělání na zahrádce. No a kdo zahrádku nemáte a ani se vám nikam nechce, tak se běžte slunit alespoň na balkon a užijte si krásného úterý společně se mnou a hity, které milujete. Radio

0: Doufám, že si všichni užíváte odpoledního úterního poslechu Rádia Čas. No a my máme 29. září a dnešních narozeninových oslavenců je jako hub po dešti. Tak se na ně pojďme podívat. Vezmeme to podle etikety, takže dámy budou mít přednost. 64 let dnes oslavuje manželka Johna Bon Joviho, Dorothea Hurley. 47 má česká herečka Michaela Maurerová. Krásné jubileum, půl století slaví taky český herec Jiří Hána. No a ke svým 58 nám připíjí i herecký kolega Michal Dlouhý. Ten zároveň slaví i svátek, protože dneska 29. září mají jmeniny Michalové a Michaelové. Tak na ně hlavně nezapomeňte. No a protože v Británii dneska slaví den kávy, tak já navrhuji se přidat ke slavení a jít si uvařit dobrou odpolední kávu. No a ke kávovému dýchánkování posílám dvě srdce Vejpůl. Už za okamžik.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
6: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: proudu a já doufám, že si ho všichni užíváte za tonu naší skvělé muziky Rádia Čas. No a přátelé, já tady mám pro vás jednu pozvánku. Opravdu velmi netradičního hosta teď uvidíte v novém díle pořadu Selfie s Táňou. Tentokrát do této talk show přijal pozvání host, který má jako doslova dvě tváře. Matěj Břešťák, mladý sympatický muž, který se ovšem lusknutím prstu promění v děsivého a nekorektního hororového klauna Špínu. Jaká jeho tvář dorazila právě k Táni na rozhovor, tak na to už se budete muset podívat sami, nicméně vřele doporučuji, protože to stojí za to, ať už dorazí Špína nebo Matěj. A teď už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko a počasí bude lákat k výletům. Celá středa má být u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Hity, které pohladí i roztančí. No, to je věta pro dnešní den, která vám dneska vynáší. K tisícovce se při úterku už přišlo několik z vás a možnost vyhrát bude mít ještě jeden nebo jedna posluchačka. To uvidíme, koho nám počítač vylosuje. Každopádně buďte v nejbližší hodině napřímu, jak u rádia, tak hlavně u svých telefonů, ať se vám dovolám a doufám, že budem i tentokrát úspěšní. No, s tím, že vy mi to zvednete a taky budete znát tu soutěžní větu. Budu držet palce, přeju hodně štěstí, ale teď ještě na chviličku si odpočiňte, dočerpejte síly. No a já už za chvíli posílám další muziku a přeju klidné úterní odpoledne.
0: Zlatá věta Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

užíváte s rádiem čas. No a tohle byla vzpomínka na skvostný hříšný tanec. Po 16. přátelé, která tady bude za 4,5 minutky, se podíváme na novinky týkající se především pak Ostravy. No a

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Do krásna vede cesta.
8: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
9: Majepneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.

0: Problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici, na cestě z Havířova ve směru na Opavu, na křižovatce s ulicí Závodní. Tady se srazila hned 3 osobní auta. Bouračka 2 aut nás potrápí v Bruntále na ulici Nádražní. Problémy jsou taky v Brně. Jednak je nehoda na Palackého třídě, tady boural autobus s osobním autem a dále jsou v Brně problémy taky na ulici Nové Sady, kde se srazila 2 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Osobní auto tu srazilo motorkáře a s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D46. Na trase z Olomouce do Vyškova na úrovni 30. kilometru stojí porouchané vozidlo.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek října se ještě vydaří. Tento i příští týden můžeme naměřit až 23 stupňů. Rána už ale budou chladná a teploty podle televize LTV Plus místy klesnou až k nule. Nejchladnější počasí má být v týdnu od 19. října.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě na Dubině se otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabízí dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se můžou se službami osobně seznámit už zítra na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajetána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Pokračuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemí garáží a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Přerova čeká další domů.

0: Domácí zápas v rámci Maxaligy se už zítra utkají s hosty ze Vsetína. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské MEO aréně. Taky zítře bude plný sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být jasná až skoro jasná a naměříme teploty v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
3: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
2: So...
3: Good start. Jujuju.
2: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A Michaelům přejeme ze studia Rádia Čas všechno nejlepší k dnešním jmeninám. 29. září, to je předposlední den měsíce. Doufám, že si tento den užíváte naplno. Venku máme opravdu nádherné počasí. My jsme v minulé hodince přáli dnešním oslavencům, nejen těm svátečním, ale taky těm narozeninovým. No ale s dneškem jsou pochopitelně spojené i další různé zajímavosti. A o těch už více z ranního vysílání, do kterého se teďka tak jako přeneseme zpátky a v rámci rubriky Víš, nevíš, kdo koho dneska vzpomínal a co jsme se dozvěděli, to už si připomeneme na Rádiu Čas právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1829 se v Londýně poprvé objevili policisté nově vzniklého Scotland Yardu, jo? Víte, proč metropolitní policie, která sídlí v Londýně, tak proč jí říkali právě Skotský dvůr v překladu? Scotland Yard?
4: Nosili nějaký úbor, co připomínal barvy Skotska?
3: To zní hezky, to se mi líbí, protože já jsem nad tím taky přemýšlel, tak jsem to dohledal.
5: A ty, to je hodně zajímavá otázka. Ta se mi velmi líbí. Neznám na ní odpověď, ale jsem úplně oblažena.
4: Já jsem zvědavý teda, co to
5: já
4: bude.
5: Taky, co to bude.
4: Máš možnosti?
3: Zvědavý jsem hlavně já. Tak na okraj, dobře. Tak buď to bylo podle ulice, nebo podle původu zakladatele Yardu, a nebo budovu s policií tehdy sdílel i spolek skotských farmářů.
5: To je, ale to je tak blbý, že by to fakt mohlo být, že?
4: No, ale je to tak, může to být jako všechno, ale podle ulice přece nepojmenuješ podle ulice.
5: Já bych řekla, že podle zakladatele, ale myslím, že ty farmáři se mi líbí víc.
4: No, tak no. Se mi líbí.
5: Tak jdem pro farmáře.
3: Super, super. Scotland Yard, tehdy ta budova měla dva vchody, jeden jakoby pracovní, ale jeden byl pro veřejnost. A ten všichni znali. A ten vchod byl na ulici Scotland Yard.
5: Aha.
3: V těchto dnech roku 1968, tehdy jako záskok debutoval dneska slavný pěvec Plácido Domingo v newyorské metropolitní opeře. A já se jenom ptám, s kým později tvořil slavné koncertní trio? Tři tenoři.
5: Ale to bylo na plakátech, to tehdy strašně frčelo.
3: No
5: a bylo
3: jasně,
5: to něco Domingo. Mm-hmm. No.
3: Tak ten druhý, ten nejtilnatější, to snad víme.
5: Ne?
3: Aha, tak to a vy neznáte jednoho.
5: Ale
3: aha,
5: známe, ale já se na to nevzpomínám už.
3: Luciano.
5: Pavarotti.
3: Přesně. No a ten třetí, to jsem myslel, že bude.
5: Já vidím barvu toho plakátu.
4: No, nevidím nic.
5: On byl do červena. Ne, já to fakt vím. A na tom byly velkém ty tři jména. Takže Pavarotti, něco Domingo.
3: Tak já se ptám na to něco. A to něco byl Jose.
4: Jose.
5: A první Jose. Písmeno?
3: Céčko.
5: Carreras.
3: Oh yes, ano. Tak si zatleskáme.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Abych se vám, časáci, přiznala, já už začínám mít nervy na pochodu. Proč? No proto.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Mě by jako upřímně zajímalo, kdo vždycky v těch chvílích soutěžení je nervóznější. Jestli vy na té druhé straně, anebo my tady ve studiu Rádia Čas, kdy jako doufáme, že nám to zvednete. To je první část úspěchu. No a pak, když se vám teda dovoláme, tak jestli znáte tu výherní větu. No a my soutěžíme i dneska, teďka nás aktuálně čeká poslední kolo, takže já vytáčím čísílko, které nám tady vylosoval náš chytrý počítač a můžu prozradit, že budeme volat posluchačce Míši. Tak já jsem zvědavá a doufám teda, že se na... Doufám, že se to podaří. To by byla velká škoda. Tak, vyzváníme? Nevyzváníme. Tak, ještě jednou a lépe. To se stává i v lepších rodinách, takže přátelé, já se tady teďka musím na to trošičku soustředit, protože já vždycky říkám, že jsem chlap, kteří většinou neumí dělat dvě věci najednou. Tímto jako pánové vás nijak nezhazuji, ale prostě to tak bývá, no, že ženy toho zvládnou víc. Já jsem zkrátka v tomhle chlap, ale teď se to podařilo a my voláme posluchačce Míši. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Já doufám, že ano, protože bych byla moc ráda, kdybych mohla rozdat tisícovku taky při úterním odpoledni. Větička je jednoduchá, stejně vlastně jako tomu bývá každý všední den. A je taková vlastně trefná. No ale tady to zatím teda moc nevypadá úspěšně. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Krásné odpoledne, Míšo, tady Kiki Střelcová z Rádia Čas, já vám volám ohledně zlaté věty.
2: Ježišmarja,
0: tak já jsem vás, dobrý den, já jsem vás teďka evidentně zaskočila a já jsem teda popravdě teď trochu zaražená taky, protože já už myslela, že mi to nezvednete a vy jste to v posledních chvílích normálně před vytipnutím vzala. Tak Míšo, povídejte, ať se trošičku jako zorientujete, která by je. Kam jsem se vám teďka dovolala, kde jsem vás zastihla?
2: Dovolala jste se do Vyškova.
0: Do Vyškova, výborně. A kde jste? Jste v práci nebo doma už?
2: Ne, jsem doma, teď jsem se otočila doma a jdu nakoupit.
0: No pěkně, takže doufám, že vás nezdržuju.
2: Nezdržujete mě.
0: Tak to jsem ráda. No a vy, jestli budete znát tu dnešní výherní větu, tak ten nákup zaplatíme, pokud bude do tisícovky.
2: Tak... to bohužel, kdybych se mi ptala včera, tak jsem mám napsanou za papírku, ale já jsem měla nějaké běhání po doktorech a přiznám se, že jsem rádio, nebyla jsem doma, takže jsem rádio vůbec nezapla.
0: To mi neříkejte, tak to je škoda. Vidíte to a přitom to nebyla vůbec těžká věta. Ta dneska zněla hity, které pohladí i roztančí. Tak to je ta kouzelná větička, kterou jsem bohužel teda z vašich úst neslyšela, ale tak já doufám, že vám to jako úterní den neskazí.
2: Neskazí. Já jsem strašně ráda, že to funguje, protože já jsem se zaregistrovala asi před týdnem.
0: Aha.
2: Takže pro mě je to něco úžasného, protože mi nikdy z rádia nikdo nevolal.
0: Tak to je premiéra. No tak vidíte to, já jsem se vám dovolala, akorát škoda, že vy jste teda tu větičku neznala. No ale tak, nedá se nic dělat. Nicméně pro naše posluchače je to aspoň takový podnět, že opravdu ta šance na výhru je vysoká a že stačí jenom se zaregistrovat. Kolik vám mimochodem ta registrace zabrala času? Moc ne, že jo?
2: Tak půl minuty asi.
0: No, takže přátelé, slyšíte to sami a to se určitě oplatí. Tak Miško, mně nezbývá, než se s váma pro dnešek rozloučit, třeba to vyjde někdy příště, popřeju vám krásný zbytek úterý, no a užívejte babího léta.
2: Moc děkuju, já vám taky přeju krásný den našim posluchačům a já moc věřím, že to vyjde příště.
0: Tak a věřit se má vždycky, že jo? Přesně.
2: Přesně tak.
0: Mějte se krásně a někdy naslyšenou. Zdravíme do Vyškova.
2: Ano, taky se mějte krásně, naslyšenou a děkuju.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Předposledního dne měsíce užíváte s rádiem čas, no ale nás teďka čeká pohled na poslední zářijový den. Jestli bude stejně tak fantastický jako dnešek, no tak to nám už prozradí Honza a za chvíli už jedna pecka. Do Ostravy totiž příští rok míří jedna obrovitánská hvězda, kterou moc dobře navíc znáte taky z našich časáckých vln. O koho jde a kde tu hvězdu budete moct vidět, o tom už víc za pár minut.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko a počasí bude lákat k výletům. Celá středa má být u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Dámy a pánové, jakožto naši posluchači Rádia Čas, spoustu z vás každoročně vyráží na festival Colors of Ostrava. No a pořadatelé tohohle letního festiáku teď vytáhli opravdové eso z rukávu. Představte si, do Ostravy příští rok dorazí popová star Robbie Williams. Ano, slyšíte správně, britský muzikant vystoupí hned první večer festivalu na hlavní stage a přiveze návštěvníkům své poslední album a taky zavzpomíná na svoji 36-letou kariéru. Takže se bude opravdu na co těšit, to je takové to odhalení té největší hvězdy, pochopitelně těch známých hlasů a obličejů tam bude mnohem víc, ale na ty si budeme muset počkat. Ale já věřím, že Robbieho Williamse si nenechá ujít nikdo z nás. No a teď už na Rádiu Čas pokračujeme v další muzice a já vám přeju klidné úterní odpoledne.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
8: www.podpovrchem.com.
7: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: nějakému svátku, a tak doufám, že to pro vás je jako takové příjemnější vědomí toho, že ten pracovní týden bude kratší. No a my na Rádiu Čas pokračujeme z vesela dále. V té příští hodince se můžete těšit hned na několik pozvánek a dorazí třeba i Eva Rigler. Jo a mimochodem vám taky prozradím zítřejší výherní zlatou větu. Tak zůstaňte s námi.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 80.

0: Nehoda nás teď potrápí v Ostravě na Rudné ulici na cestě z Havířova do Poruby. Na křižovatce s ulicí Závodní se srazila 3 osobní auta. Problémy jsou taky u obce Sedlnice na Novojičínsku. Na výjezdu na Závěšice bouraly 2 osobáky. 2 osobní auta se srazila taky v Bruntále na ulici Nádražní. Vážná nehoda se stále řeší v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Osobní auto tu srazilo motorkáře a problémy jsou právě teď taky na Blanensku u obce Krhov. Na výjezdu na Černou horu tady se srazila 2 osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zdražuje povinné ručení. Ceny meziročně vzrostly o skoro 4%. Může za to více nových aut na silnicích. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti jeho provozovatele.
1: Morava aktuál.
0: Zámecký park v Ostravě Porubě se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Opravu prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, 3 přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, pravili veřejné osvětlení a obměnili mobiliář. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
0: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Zoologická zahrada v Brně má nové lákadlo. Jde o tygra sumatrského, kterého sem přivezli minulý týden z německého Krefeldu. Zatím si zvyká. Návštěvníci samce kriticky ohroženého druhu proto uvidí až v následujících dnech.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se zítra utkají s hosty z Pardubic. Zítřejší utkání proti pardubickému Bčku začne o 17:30 odpoledne v Jihlavské Horácké aréně. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasný až skoro jasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na rádiu.

0: Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
3: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
2: So.
3: Good start. Jujuju.
2: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

Mette. Hity, které

0: Je s váma Rádio Čas, taky moje maličkost Kiki. No a jak už jsem tady dneska zmiňovala, ve Velké Británii dneska, tedy předposlední zářijový den, slaví den kávy. Ale nás, přátelé, čeká už za dva dny mezinárodní oslavy kávy. Protože mezinárodní den kafe právě spadá na první říjnový den. No a tak my jsme nemohli jinak, než se tomuhletomu lahodnému nápoji pověnovat i v rámci našeho pořadu Jeste s rozumem. A tak Evča Rigler chystá kávový speciál už na tento čtvrtek, ale teďka tady pro vás mám takovou ochutnávku a předzvěst toho, o čem bude řeč a co káva vlastně všechno přináší pro naše tělo.
1: Káva a hubnutí, tak tohle je spojení, které zajímá opravdu spoustu lidí. A není se čemu divit. Káva totiž patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě. A pro mnohé z nás je to i takový každodenní velmi oblíbený rituál. A právě kofein, který se v kávě nachází, může v určitých situacích lehce podpořit metabolismus a dodat více energie na pohyb a sportovní aktivity. Zajímavé je taky to, že káva může u některých lidí krátkodobě snížit pocit hladu a chuti k jídlu. I proto si ji mnozí dávají třeba dopoledne nebo před tréninkem. A benefity kávy tím rozhodně nekončí. Káva může podpořit také bdělost, rychlejší reakce a celkovou výkonnost organismu. U některých lidí navíc přispívá i k lepšímu trávení a podporuje činnost střev. A pokud si dáme kvalitní černou kávu bez cukru a sladkých syrupů, tak se jedná o nápoj s téměř nulovou kalorickou hodnotou. Ale když si tam přidáme cukr, syrupy, čokoládu, šlehačku a další sladké vychytávky, tak se z toho může stát docela vydatná záležitost, která má víc kalorií než mnohý desert. Takže bacha na to, protože v tu chvíli už káva určitě nebude efektivním nápojem pro podporu metabolismu, ale taková solidní kalorická pecička.
2: Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Já tady teď pro vás mám na rádiu Čas hned několik pozvánek. No a ta první bude mířit do Kopřivnice. Tam se teď chystají nové věci, o co jde konkrétně, tak tady už máme osobní pozvání.
2: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: My děkujeme za pozvání přímo od pana starosty a já vám prozradím, že půjde, přátelé, o kulturní a kreativní centrum, které se chystá v budově. No a teď další pozvánka, pokud máte doma batole, tak to můžete využít skvělé nabídky, kterou nabízí Didi Ostravský svět každý čtvrtek dopoledne pro rodiče a jejich mrňata. Tam probíhají oblíbené kurzy s názvem Chobotničky, kde si batolata cvičí s rodičemi za dohledu lékařů. No a pokud byste měli o lekce zájem, tak navštivte webové stránky didysvět.cz.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marbo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
0: Rádio Čas. Okénko města. Nový Jičín.
8: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Ve městě o seniory pečují víc než kdekoliv jinde, prozradil starosta Stanislav Kopecký.
9: V Novém Jičíně již 5. rokem realizujeme projekt Vitální senior. Je to soubor různorodých aktivit pro občany města starší 65 let, aby si mohli procvičit tělo, ale i mozek. S tímto nápadem jsme přišli po covidu, protože starší lidé zůstávali zavřeni doma a my jsme je znovu chtěli dostat do života. Pořádáme pro ně přednášky, kurzy, trénování paměti, společenská setkání, taneční lekce. 24. září pojedou naši seniori na zájezd po stopách žirotínu a v listopadu proběhne další kurz k digitální gramotnosti. Na akce nepobíráme žádné dotace, na celoroční náplň vitálního seniora vynaložíme přibližně jen 80 tisíc korun. Hodně nám tedy pomáhají místní organizace, spolky, školy, čímž se nám daří propojovat i různé generace.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Čas. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Pro dnešek už máme sice odehráno, ale zítra na Rádiu Čas ve Zlaté větě pokračujeme. Taky poslední den v měsíci nás čeká celkem 7 soutěžních kol. Čili šance na úspěch je vysoká, stačí jenom, když se zaregistrujete na našich webových stránkách casradio.cz. No a pak budete poslouchat naše vysílání a budete u svých telefonů, abychom se vám dovolali, pokud vylosujeme vaše číslo. No a tady už je výherní věta na středu. Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Máte poznačeno? Tak pište si, protože třeba právě vám zítra tahle věta přinese 1000 korun a já vám budu držet palce.
0: Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko a počasí bude lákat k výletům. Celá středa má být u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe bude jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Časáci, chtěli byste se dozvědět něco o takzvaných zlatých radách, které můžou ulehčit vaše životy? No, tak v tom případě si nalaďte dnešní podvečerní program Rádia Čas. O tom, jak být energičtí, naplnění a mít srovnané naše potřeby, tak i do těchto hloubkových témat se dneska pustí dvě dámy. Eva Rigler s takzvanou minimalistkou Zuzanou, kterou můžete znát ze sociálních sítích jako The Ordinary Minimalist. Poslechněte si už za chvíli vlastně po 18. nový energiemi, ve kterém se společně budeme zase moci přivzdělat v seberozvoji a sebepoznání. Do té doby další muzika a vy užívejte předposledního zářijového dne s Rádiem Čas.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
5: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
9: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
8: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
9: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

závěru 17. jste si mohli užít našeho zlatého slavíka Marka Ztraceného. No, v listopadu se dozvíme, jestli si Marek tenhle ten titul obhájí na zlatém slavíkovi. Nicméně do té doby nám ještě spoustu času zbývá. Vy si užívejte těchto chvil na rádiu Čas v rámci předposledního zářijového dne. Úterní den se nám blíží do svého finále, je před náma podvečer a v rámci něj už za chvíli na rádiu Čas nový díl podcastu Energiemi. No, dozvíte se zase zajímavé věci, tak zůstaňte s námi i nadále. Moje maličkost Kiki Střelcová se loučí, těším se zase zítra

0: Duromax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
8: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 000 korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
10: Majerpneu.cz a jedeš dál.
11: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
12: Problémy stále musíme počítat na Novojčínsku. Na trase Sedlnice Závěšice srazila se tady dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky u obce Krhov na Blanensku na výjezdu na Černou horu. No a zdržíme se stále taky v Brně na Palackého třídě. Tady boural autobus s osobním autem.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní sucho nejspíš zdraží pitnou vodu. Můžou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Přesné ceny budou jasné nejpozději v prosinci.
13: Morava aktuál.
12: Karviná bude mít nové lákadlo. Město připravuje projekt venkovní lezecké věže s zakrytým bazénem v části hranice. Bude vysoká přibližně 15 metrů. Rozšířit má nabídku vyžití nejenom pro zkušené lezce, ale taky pro děti a začátečníky. Záchranáři ve Šternberku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů korun vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až třem výjezdovým posádkám a má garáže pro tři sanitky. Dosavadní stanice Vývavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
13: Rádio Čas. Sport.
12: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Litoměřic. Zítřejší zápas se hraje od 17 hodin ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. A zítřek bude jako malovaný. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer, na Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
2: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
1: So.
2: Good start. Jujuju.
1: Mluvíme na vás všemi jazyky, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. V čem spočívá minimalismus, o kterém se čím dál tím častěji mluví? Jak zpomalit v tom dnešním rychlém světě plném povinností? A jak cestovat s lehkostí, bezbytečností a přitom udržitelně? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
3: Minimalistka, která ukazuje, jak žít jednodušeji a mít více energie na věci, které nás opravdu baví, naplňují a dávají našemu životu smysl. Online ji najdeme jako The Ordinary Minimalist. A obsah, který tvoří, se věnuje zejména právě minimalismu, slow living, udržitelnosti a taky nákupům z druhé ruky. Jako maminka dává tipy na to, jak žít jednodušeji s dětmi a jak si vytvářet prostor pro zdravé vztahy, koníčky a věci, na kterých nám opravdu záleží. Minimalistka Zuzka, můj dnešní host podcastu Energiemi. Zuzi, ahoj.
4: Ahoj, děkuji za pozvání.
3: Ty se zabýváš teda zejména minimalismem, ale co třeba tebe samotnou k tomu přivedlo?
4: Já jsem se v době, kdy jsem po vysoké začala pracovat, ocitla v takovým křeččím kolečku, kdy jsem vlastně trávila čas jenom prací a údržbou věcí doma. Jak jsem měla najednou víc příjmu oproti brigádám z té standardní práce, tak jsem samozřejmě si chtěla kupovat ty hezký věci a moderní oblečení a v té době ještě hodně jeli právě takový ty fashion blogy, jak když začínal ta česká blogová scéna. A člověk prostě chtěl mít to, co oni, a teď si to kupoval a pak prostě najednou zjistil, že má doma hory věcí doslova a jediný čas, který má navíc, tráví tím, že organizuje ty věci. A práce, organizace, přehrabování věcí, prostě najednou jsem cítila, že prostě to tak nechci mít, že se cítím totálně zahlcená, že už mě to ovlivňuje i psychicky, že jsem pořád ve stresu, v tenzi, pořád přemýšlím, jak jako vymyslet nějaké organizační řešení a zase nakoupit produkty pro organizaci, jo, takový to prostě křeččí kolečko. A v té době začaly pomalu takové ty zahraniční blogy právě o minimalismu, to je 10 plus let zpátky a já jsem se tomu začala tak jako víc věnovat a nějak jsem to načítala, snažila se tomu přijít na kloub a najednou mi to přišlo jako řešení toho mýho problému, že vlastně nemusím furt všechno kupovat, nemusím taky všechno hnedka vyhodit, což je teda začátečnická chyba, kterou jsem taky udělala, k tomu se možná třeba dostaneme ještě v průběhu rozhovoru, ale přišlo to tak pro mě jako takový osvobození od toho konzumeristického života, kdy prostě člověk furt jenom nakupuje, organizuje, přemýšlí, kam to dát, vytřídí, vyhodí, znovu nakoupí a neumí z toho vystoupit. Tak to byl takový můj způsob výstupu z toho konvenčního způsobu života.
3: Když se teda vrátím k tomu, co jsi říkala, že člověk nemusí všechno vyhodit, můžeš to trošku víc rozvést, co jsi měla na mysli?
4: Já se kromě toho běžného minimalismu věnuju i waste, nějakému udržitelnému způsobu života a ekologii. Nevidím to jako jenom minimalismus sám o sobě, protože samozřejmě existují i minimalisti, kteří prostě něco nepotřebují, tak jdou a vyhodí to do popelnice. A to pro mě třeba není úplně průchozí varianta. Snažím se těm věcem najít nějaký nový život, tak abych byla, nemůžu si být nikdy stoprocentně jistá, ale bych a co nejvíc si byla jistá, že ta věc se bude dál využívat, protože některé statistiky hovoří o tom, že jenom 10% darovaných věcí třeba do různých second handů nebo takových těch dobročinných obchodů najde další využití ve smyslu, že je někdo koupí a těch zbylých 90% prostě skončí buď to na skládce nebo jako prostředek nějaké recyklace, ale nikdy to není recyklace, že třeba se z toho trička už je nějaká další věc na nošení, ale je to takzvaná downcycle. recyklace, kdy vlastně dochází jakoby ke snížení nějaké funkce té věci. I když se nějakým způsobem dál využije, takže se třeba z oblečení nevyrobí jiný oblečení, ale vyrobí se z něj třeba izolace do aut. Mm-hmm. Takže i tím, že se snažím nějak jako zodpovědně chovat s ohledem na budoucnost, ono to zní tak sentimentálně, ale v momentě, kdy má člověk malý dítě, tak chce co nejvíc zachovat tu planetu v nějakém rozumném obyvatelném stavu. A je to pro mě prostě důležitý zajistit té věci nějaký další cyklus, takže prostě vzít to a vyhodit. Samozřejmě, když jste prostě zahlcení, třeba s tím mám taky teďka relativně čerstvou zkušenost, když likvidujete nějakou pozůstalost, je toho prostě hodně, máte pocit, že to nezvládnete, že jste fakt zahlcení, tak samozřejmě jako není to nejhorší věc na světě udělat to, že vezmete věc a vyhodíte ji, ale prostě já osobně se snažím postarat se o to, aby ten její cyklus byl nějaký smysluplný i dál po tom, co já už tu věc nepotřebuju.
3: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou.
1: Pokud se teda bavíme o těch second handech, což se taky teď stává docela trendem, zejména to vnímám u mladší generace, tak ani ten second hand není úplně ta nejudržitelnější cesta?
2: No, úplně nejudržitelnější cesta je prostě nic novýho si nekupovat. Ono je i nejlevnější teda. A samozřejmě, že sehnat věci z druhé ruky je lepší varianta, než si je koupit nové a vytvořit tím poptávku vlastně po nových věcech. Ale ani ten second hand není úplně sebespásná varianta, protože za tu éru mé second handové kariéry, kdy chodím nakupovat do second handu třeba 30 let, ještě máma mě to vlastně naučila, tak vnímám výrazný posun v kvalitě toho, co se dá v tom second handu najít. Dřív nebyl absolutně problém najít pěkné vlněné svetry, kašmírové sako, i třeba návrhářské značky. Já mám několik návrhářských kousků, za které bych fakt zaplatila 10 000. Nezaplatila, protože bych si to nekoupila, ale z toho sekáče mi to dávalo smysl. A v posledních letech pozoruju fakt rapidní pokles kvality a toho, co se vůbec v tom second handu dá najít. Jo, dřív to byl zdroj na přírodní materiály, lněný šaty, vlněný svetry a podobné věci. A teďka čím dál častěji se tam nachází polyester, polyuretan, prostě všechny možné tady ty deriváty. A často to jsou věci, které mají třeba ještě cedulku, šín, temu nebo prostě tady tyhle ty fast fashion značky jsou tam často fakt nenošený, protože to ty lidi stojí tak málo v nákupu, že oni si, jim se to vlastně nevyplatí ani vracet a často je ani ty fast fashion značky nepodporují to vracet, oni jim řeknou, my vám vrátíme peníze a nechte si to a zrecyklujte to na vlastní náklady. Protože jim to ekonomicky nepřijde výhodný, aby to zase cestovalo zpátky přes půl planety a oni to nějakým způsobem zařazovali zpátky do prodejního cyklu, když mezi tím vychrlili dalších 300 tisíc nových kousků. Takže i ten second hand trh jde trošku do kopru a spousta lidí má takový jako falešný pocit, že když ty věci odnesou do toho textilního kontejneru, že teda se postarají o to, že se to nějak zužitkuje, ale fakt je ten, že ten textilní trh je absolutně přesycený a že máme, kdyby jsme teď už nevyrobili jednu jedinou věc ve smyslu oblečení, tak 6 dalších generací má co nosit, aniž bychom jako tady běhali prostě jako křeváci na hatí, což je vlastně hrozně smutný. Jo, že a přesto pořád lidi mají pocit, že nemají dost módní věc, není to podle nejmodernějšího trendu na TikToku a pořád vlastně musí kupovat nové a nové věci a často je to takový běh za vlastně neexistujícím nějakým pozlátkem, kdy nás přesvědčuje ten trh, že když si koupíte tady tyhle ty nové boty, tak budete šťastní. Konečně prostě završíte svůj hon za to být fashionable. Jenomže pak přijde nový módní trend. A zase nikdy vlastně nejsme šťastní, protože pořád se ženeme za nějakou neexistujícím jako etalonem toho, kdy už konečně budeme moderní, kdy už konečně budeme in a stejně nám to vždycky prostě o kousek unikne a zase si musíme koupit tu další věc.
1: No a k tomu šínu, temu a tak podobně, v čem spočívá největší past tady těchto nákupů? Protože já sama si myslím, že jsem relativně edukovaná v téhle oblasti a nekupuju si věci na těchto platformách. Nicméně mám kolem sebe opravdu spoustu lidí, kteří si rádi nakoupí, protože jasně, je to levné, objednám si to, přijde mi to, vybavím si kuchyň, domácnost, pořídím si nové oblečení, pořídím si šperky a je to za hubičku. Takže v čem spočívá ta největší past?
2: Já si myslím, že právě v té absurdně nízké ceně a vlastně nekonkurenceschopnosti těch výrobců, kteří to vyrábějí z kvalitních materiálů, certifikovaných. Vy si vlastně z té Číny můžete objednat cokoliv. Není to nějakým způsobem garantovaný, že to je třeba z bezpečného materiálu. Byly výsledky testů třeba dětského kojeneckého oblečení z temu, který obsahovalo prostě nebezpečné látky. Já teď nebudu konkrétní, ale látky nebezpečné na kontakt s pokožkou, navíc novorozenecká pokožka je opravdu křehká a takovéhle věci bych já třeba svýmu dítěti úplně oblíkat nechtěla, ale samozřejmě spousta lidí fakt vidí jenom tu cenovku a třeba se k ním i donese, že to je vyráběné v jiných pofiderních podmínkách, že to není úplně bezpečný, ale mnoho lidí prostě zavře oči a než by si to třeba za stejný peníze sehnali v sekáči, jasně je to není to tak jednoduchý, nemůžu jenom otevřít aplikaci, naklikat si tam 54 věcí za 3 50 Kč a nechat si to doručit do 3 dní z té Číny, tak je to pro ty lidi snažší. Takže největší past za mě je ta absurdní cena, kolikrát prostě to není ani fyzicky možný vyrobit za tu cenu, že oni to vyrábějí tak z tak nekvalitních materiálů a tak málo platí ty dělníky, kteří to vyrábějí, že si můžou dovolit to prodat třeba i se ztrátou, aby nalákali lidi na to, aby nakoupili co nejvíc a ve výsledku se jim to nakonec vyplatí, protože si vytvoří vlastně pravidelného zákazníka. Takže on pak tím objemem, který naobjedná, dohradí tu ztrátu, kterou oni mají na tom jednotlivém kusu, který vlastně prodávají prodělečně, protože fyzicky není možný vyrobit tričko za 20 korun, protože jenom ten materiál na něj stojí víc, plus lidská práce, doprava, energie, milion dalších věcí.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias Minimalistkou, no a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Ty, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou.
1: Já jsem mimo jiné u tebe viděla i video, které neslo název Anti-Hole. A mě by zajímalo, co se pod tím pojmem skrývá, protože mimo jiné jsem si všimla, že je to i úspěšné u tvých sledujících, že se na to rádi dívají, rádi se tímhle způsobem edukují, takže prosím tě, jestli teď můžeš edukovat i mě.
2: On je to takový kontroverzní koncept, který se zakládá vlastně na protipólu takzvaných holů, což jsou videa, ve kterých třeba youtubeři si naobjednají právě z Shein nebo Temu milion věcí, prostě balík, který má třeba 100 položek a teď to na videu vytahujou, ukazujou, co si objednali, říkají, kolik to stálo, že to bylo za málo a teď si třeba něco z toho nechají, něco z toho vrátí, reálně nevrátí, protože Shein jim nabídne, aby si to nechali zadarmo a vrátí jim peníze. A to jsou fakt stovky věcí, kdy jeden youtuber natočí prostě 10 takovýchhle holů za rok. A i kdyby si nic jiného kromě tady tohohle nekoupil, tak to jsou fakt stovky položek. To člověk nemá příležitost unosit. A tohle, ten anti-haul je vlastně takový protipol tady těchhle videí, kdy ukazuju produkty, které třeba z mýho pohledu jsou nesmyslný, nebo jsou jednoúčelový, nebo vlastně nemají žádný účel. To pak označujeme jako takzvané novelty items. To jsou věci, které vypadají, jejich hlavní hodnota je v tom, že třeba vypadají vtipně, že je to třeba nějaký hrnek ve tvaru kočičky, který má ale tak nešťastně zpracovaný ten okraj, že při pití si těma ušíma té kočičky vypíchnete oči, takže, ale je to jakoby vtipný na první pohled, jsou to věci, které třeba koupíte kamarádce, jakože haha dárek na narozeniny a to jsou za mě třeba věci, které masivně přispívají k tomu znečištění planety a vůbec takovému tomu nadkonzumu a podněcování, nakupování pro nakupování, aby člověk zažil takový ten dopaminový nával, že je, teď jsem něco koupil, i když to vlastně nepotřebuju, nepotřebuju 50. hrnek, nepotřebuju 65. blok s nějakým speciálním dedikovaným účelem. Teď jsem zrovna publikovala anti-haul na téma takových těch papírenských produktů, kdy máte 40 různých bloků a každý má speciální, konkrétní užití na jednu věc, přitom realisticky si můžete koupit sešit a udělat si z něj dedikovaný blok na tu konkrétní věc, nemusíte si kupovat milion dalších bloků. Myslím si, že každý, sáhneme si do srdce, máme doma aspoň 10 sešitů, které můžeme normálně využít, aniž bychom si museli kupovat další. A to říkám jako člověk, který má pro tyhle produkty slabost a v minulosti jsem s tím měla problém nakupovat právě tady ty věci, ale už vidím tu nesmyslnost v tom a takový ten, tu incentivu, jako nakupujte, nakupujte, je to levný, může, dopřejte si a tak.
1: Zuzi, jaký je vlastně ten první krok, který my můžeme udělat, když si uvědomíme, že jsme v tomhle kolotoči, že si kupujeme věci, které dost pravděpodobně neunosíme, neupotřebíme, že nakupujeme zbytečně a zároveň, že tím vůbec neprospíváme naší planetě ani naší peněžence. Když se rozhodneme udělat ten zásadní krok, co může být teda ten první krůček na té cestě?
2: Určitě se zastavit, nadechnout, vydechnout a když jsme třeba v tom obchodě a teď cítíme to masivní puzení si to koupit, tak se zamyslet, jestli si to fakt kupujeme, protože potřebujeme nebo protože to chceme a proč to chceme. Jestli to chceme proto, aby jsme zapadli do nějaké sociální skupiny, aby jsme získali třeba nákupem nějakého in oblečení, uznání třeba kamarádů ve škole. Chápu, že třeba v teenage věku je to hrozný problém, nějaký peer pressure, že prostě člověk chce zapadnout, nechce být úplně mimo mísu a je relevantní držet krok s tou skupinou, ve které se chci vyskytovat, takže to může být hodně náročné a prostě se zamyslet nad tím, jestli si kupuju tu ideu, která za tím produktem, jestli jakoby mám pocit, že nákupem té věci, ať už to je oblečení nebo nějaký gadget nebo něco, se snažím začlenit do nějaké skupiny, udělat na někoho dojem, nebo nakupuju pro takzvané dream self, to je taková vlastně jako persona, kterou chci být. Ne pro člověka, kterým jsem teď, ale chtěla bych být éterická víla, takže si nakoupím éterické šaty, i když reálně moje životní náplň je běhat, sportovat, prostě s malým dítětem chodit po hřištích, a tady ta persona prostě mi nepasuje do mýho stávajícího životního stylu a je to jenom něco, co se mi třeba líbí vizuálně na Pinterestu nebo na nějakých sociálních sítích, se mi to vizuálně líbí a někdy v daleké budoucnosti bych taková chtěla být. Takže si prostě nakoupím v rámci hólu 50 květovaných šatů, ale reálně je nenosím, protože prostě to nepasuje k mému životu tak, jak já teď jsem. Často to vnímám třeba ve smyslu takových hólů nákupů věcí na dovolenou. Jakože pojďme si nakoupit novou garderobu na dovolenou. A to je třeba v rámci i toho slow travel, jakože pomalého cestování a nějakého uvědomělého cestování, za mě nepochopitelný koncept, protože cestování samo o sobě je někdy docela nepohodlná záležitost a představa, že tam ještě mám na sobě něco, co jsem předtím nikdy neměla, je mi to třeba nepohodlný, úplně mi to nesedí. Tak to je jedna z dalších věcí, která vlastně nedává úplně smysl nakoupit si komplet novou garderobu na dovolenou.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias Minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou.
1: Vnímáš v tom třeba generační rozdíly? Že třeba dejme tomu ta naše generace už je v tom taková zodpovědnější, opravdu vnímá tohle potřebuju, tohle nepotřebuju, nemám potřebu takhle moc nakupovat, ale třeba právě ta starší generace, mě se to vyloženě vybavilo, když povídáš o tom cestování. Tam je to ukázkové. Koupím si týdenní zájezd do Chorvatska a do toho Chorvatska si musím koupit nové plavky, nové šaty, nové žabky, nový klobouk, protože co by řekli ostatní? A tady tuhle novou plážovou tašku? A pak přijedou z toho Chorvatska a mají nové osušky, korálky, další žabky a ještě přivezou spoustu dalších suvenýrů. A mám pocit, že je to docela obvyklý scénář. Vnímáš třeba už nějakou změnu, že se děje?
2: Neřekla bych, že to vnímám úplně takhle separovaně, že ta stará generace hodně nakupuje právě pro ty konkrétní příležitosti a nevyužívá to, co už třeba má. Naopak i třeba mi sledující mi často píšou, že jejich rodiče a prarodiče naopak hromadí věci z minulosti, například co kdyby, že si třeba ani nekupují nic moc nového, ale nejsou schopni se zbavit vyloženě jako odpadků, ne věcí, co kdyby třeba, že mají jedny šaty navíc, ale vyloženě prostě starých, spráchnivělých oblečení skladovaných někde na půdě prolezlých myšima a je problém to vyhodit. Naopak vnímám takovou rozluku v té mladé generaci, kdy půlka lidí je super uvědomělých, nějak se ekologicky angažují, právě se snaží bojkotovat třeba nákupy na Shein, Temu a tady těchto těch ultra fast fashion platformách. A ta druhá polovina naopak jede na takové té vlně toho influencingu v pravém slova smyslu, že tady mi někdo doporučil novou řasenku, takže i když už mám 10 řasenek, tak si jdu koupit další řasenku, kterou realizuji realisticky nemám šanci spotřebovat, než bude prošla a nebude vlastně bezpečné ji používat. Nebo někdo viděl teď nějaké nové trendy tenisky, takže i když mám prostě 20 boty, tak si jdu koupit ty další trendy tenisky. A to je takový jako rozkol, který vnímám, že ty dva světy se vlastně od sebe čím dál tím víc oddalují, kdy minulý léto proběhl na sítích takový trend under consumption, kdy prostě lidi dávali tipy na to, jak neplýtvat a dávali třeba videa, že mají troje boty a nosí je prostě do roztrhání. A na to samozřejmě musel nutně navázat trend overconsumption, kdy se lidi chvástali tím, že heleďte se, mám tady prostě 54 sprchových gelů a 150 tvářenek a heleďte, jak krásně plýtvám. A nevím, jestli to je zrovna věc, na kterou být pyšný, ale prostě to je takový ten hlavní rozkol, který vlastně pozoruju ať v té starší, tak v té mladší generaci. V té mladší tím, že používají aktivněji sociální sítě, je to asi patrnější.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Já jsem se u tebe setkala i s pojmy, jako je slow living a nebo taky cestování s minimálními náklady a v rámci udržitelnosti. Pojďme se nejdřív podívat na to slow living. Já vím, co si představit pod pojmem slow fashion, ale co je samotné slow living?
2: Pro mě je slow living takový koncept pomalého života, ne ve smyslu, že pomalu mluvím a pomalu si míchám čaj, ale spíš v preferenci kvality nad kvantitou, a to nejenom ve smyslu absolutního počtu věcí jako minimalista, ale ve smyslu toho, že nemusím zažít úplně všechno, nemusím se navštívit všechny místa, které jsou uvedené jako v top ten, co musíte navštívit, když jste v Barceloně. Někdy je to těžký opanovat sám sebe a svoje očekávání, třeba v rámci toho cestování, když jsme ho zmínili, ale je to prostě takový pro mě vlastně osvobozující koncept, kdy se nesnažím stihnout úplně všechno. No, někdy má člověk takové ADHD špičky, kdy prostě běhá jako fretka a fakt dělá úplně všechno a pak ho to dostihne. A s tím se učím pracovat. Je to prostě takový fluidní proces. Není to samozřejmě, nejsem dokonalá, rozhodně ne, ani v minimalismu, proto se jmenuji ordinary a ne perfect minimalist. A je to prostě pro mě způsob, jakým zvolnit i ve světě, kdy je všechno tlačený na výkon, rychlost, efektivitu, tak je to pro mě prostě způsob, jakým v tom světě přežít a úplně se z toho nezbláznit. A ono to možná zní trochu ezo, ale právě, že z takových těch technik toho zaměření se na přítomný okamžik i vlastně třeba nějakých cvičení v rámci mindfulness, která se teď hodně skloňuje v rámci slow living, je to vlastně princip, který můžou využít i vrcholoví manažeři, nejenom nějaký ezo objímači stromů.
1: Dobře, kdyby si ty sama teď měla nahlédnout na svůj život, tak co bys řekla, že ti právě přineslo tady tohle slow living a právě třeba i zakomponování toho minimalismu do tvého života?
2: Svobodu a klid. Ať už v rozhodování se, vlastně v celkovém plynutí toho života, preferenci kvality nad kvalitou v tom, že mám jeden oblíbený hrníček na čaj, ze kterého ten čaj každý den piju a užívám si to a není to zavalení po každé, co otevřu skříň a vypadne na mě 54 různých hrnečků, které prostě nemám k ním žádný vztah. Ta svoboda toho vybrat si tu jednu oblíbenou věc a tu si užívat, to je pro mě jakoby super koncept a přineslo mě to i možnost fakt zvolnit v tom běžnodenním životě, ve kterém samozřejmě je potřeba rychle doběhnout do práce, stihnout mezi tím nákup, zařídit tohle, zařídit tamhle, to objednat kroužek, prostě takovej ten, taková ta rutina, které se prostě nevyhnete, která prostě je na nás na všechny natisknutá systémem, tak v tom si najít nějaký modus vivendi a žít a dýchat a necítit se tak přehlceně.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou. Já už jsem v samotném úvodu říkala, že se věnuješ minimalismu a slow living i proto, abys měla prostor a energii na to, co je v životě důležité, a na budování kvalitních vztahů. Jak se může třeba právě tohle projevit na našich mezilidských vztazích?
6: V momentě, kdy se člověk naučí preferovat, když řeknu kvalitu nad kvantitou v oblasti mezilidských vztazích, tak to možná bude znít trošku divně, ale když se člověk naučí preferovat a říkat ne a preferovat to, co jemu je příjemný, tak najednou možná zjistíte, že nemáte tolik kamarádů, kolik byste si mysleli, že jste předtím měli, ale zůstane vám takové to zdravé jádro. Prostě lidi, kteří vás berou takový, jaký jste, víte, že se na ně můžete opravdu spolehnout a oni na vás. A nejsou to takové ty jako situační vztahy, kdy jeden člověk vás využívá a třeba si na vás nějakým způsobem zvyšuje svoje ego a vy to tolerujete, protože máte pocit, že takhle by to mělo být, tak umění říkat ne, anebo nějakým způsobem vybírat si, s kým trávím čas, jak trávím čas, je strašně přínosný v tom, že se nemusíte trávit čas s lidmi, se kterými vám není dobře. A ono to možná zní jako strašně jednoduchá věc, ale právě v mezilidských vztazích nastavit si nějaké osobní hranice a nějaké rámce zdravého fungování v těch vztazích, ať už to jsou partnerské vztahy nebo kamarádské vztahy, je fakt věc k nezaplacení a velice těžká k naučení a stále jsem v procesu učení. Ale efekty jsou pozorovatelné a je to fakt příjemný.
5: No a když už máme toho správného člověka po svém boku, tak mnohdy i vyrážíme na různé výlety, snažíme se cestovat, objevovat, něco poznávat. Ale v mé hlavě je to cestování většinou spojené s tím, že to není zrovna minimalistické, že to není ani úsporné a ani tomu vlastně životnímu prostředí třeba právě ty cesty letadlem moc neprospívají. Zuzi, dá se cestovat teda i udržitelně a v rámci minimalismu?
6: Určitě dá. Zase je potřeba nějak řídit svoje očekávání a oprostit se od takového toho FOMO, fear of missing out, že člověk, když už někam cestuje, že to tam musí všechno oběhat, stihnout všechno, ochutnat všechno a často prostě člověk je pak, když už teda někam letí, speciálně pokud je to někam dál v rámci planety, tak má pocit, že to všechno musí stihnout, prostě oběhat a nakonec zjistí, že si to vlastně ani neužívá, že sice to všechno stihlo, odfajfkoval si to z toho svého checklistu, ale nepamatuje si to, nebo si to neužil, prostě byl v takovém tom a minimalistické cestování samozřejmě lze i přes půl planety. Já osobně aktuálně preferuju cestování spíš po nějakých blížších destinacích, protože ačkoliv věřím tomu, že na Bali je krásně, třeba v Grand Canyonu je taky nádherně, tak často zapomínáme na to, že doslova za humny je to taky krásný. Potkala jsem moc lidí, kteří měli fakt cestovaný celý svět, ale nevěděli, co je za rohem, jo, co mají prostě 5 minut od baráku. A to mi vlastně přijde trochu smutný, jakože chápu, že má někdo preferenci třeba exotický cestování, ale i to se dá pojednat nějak udržitelně. A začíná to už samotným výběrem té destinace, že možná nemusíme úplně všichni navštívit Machu Picchu a nemusíme úplně všichni na Santorini. Jo, není to jako povinnost, nemusíte si to odfajfkovat, aby vás prostě na konci života jste si mohli oddechnout, že jste to všechno stihli oběhat. Po výběru té destinace samozřejmě taky je možnost se nějak jako ekologičtěji dostat na to místo, ať už třeba vlakem, samozřejmě vlakem se nedá dostat všude, ale pokud nelítáte prostě každý druhý den přes půl planety, tak je to asi v rámci možností v pohodě. Pak samozřejmě tím, jak se chováme v té destinaci, jestli navštěvujeme spíš lokální podniky v kontrastu s takovými těma nadnárodníma řetězcema, podporujeme nějaké lokální tvůrce a nesnažíme se třeba všichni vměstnat na to nejpopulárnější místo, které v té lokalitě je. I když někdy je to samozřejmě výzva, když už člověk prostě váží tu cestu přes půl planety, stojí ho to taky nějaký peníze, tak prostě zpracovat si to v té hlavě, že ale nebyla jsem na tom úplně nejznámějším místě, i když jsem reálně daleko víc poznala třeba tu kulturu, protože jsem byla mezi místníma, jedla to, co jedí místní a tak dál. Takže je to hodně takový boj sám se sebou a jakoby právě s tím fear of missing out, aby jsme stihli všechno a nepřišli o nic, když všichni ostatní tam byli a všichni mají tu instagramovou fotku.
5: The Ordinary Minimalist alias Zuzka byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Zuzi, já moc děkuju za obohacující povídání.
6: Taky moc děkuju za pozvání.
5: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
2: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
1: So.
2: Good start. Jujuju.
1: Mluvíme na vás všemi jazyky, mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej.
0: Více o nabídce na byd.com.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásná.
6: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Hity, které milujete.

0: Yeah.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
2: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
1: So.
2: Good start. Ju, ju, ju.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které miluješ.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Radio Čas.

které milujete. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
2: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
1: So.
2: Good start. Jujuju.
1: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, takže...
2: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
1: So.
2: Good start. Jujuju.
1: Mluvíme na vás všemi jazyky mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které miluješ.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, on není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas. Rádio.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.